Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

muzikálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z Haceloceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: Také na začátku letních prázdnin je náš rebelský bar otevřený, klimatizace jede na plné obrátky, no a my vás ještě navíc osvěžíme parádní muzikou.
1: Jako vždy pro vás máme vyvážený hudební mix, který za okamžik odstartujeme společně s kapelou Green Day.
0: Teda povím ti, že právě jejich deska Duky ve mně evokuje léto, protože právě v 94. jsem tuhle jejich kazetu poslouchal pořád dokola celé prázdniny.
1: A to si představ, že původně se album mělo jmenovat Liquid Duky, v překladu doslova tekuté hovínko, což byl takový interní forex skupiny, kterým označovali nepříliš pevné skupenství výsledků jejich trávení.
0: No ono vzhledem k tomu, jakou pánové tehdy vedli životosprávu, tak se vlastně ani nedivím.
1: Vydavatelství z toho názvu ale nebylo moc značené, přišlo jim moc prosté, tak se nakonec domluvili na jeho zkrácení.
0: Což nakonec kapele vůbec neuškodilo. Album Duky se stalo obrovským hitem, získalo cenu Grammy a prodal ho se více než 20 milionů kopií po celém světě.

0: Dalším hostem u nás na Rebelském baru bude Bruce Dickinson. Kolem tohoto chlapíka je v poslední době opět rušno.
1: Jednak před nějakým časem prozradil, že natočil materiál na nové solové album. LPčko by mělo vyjít nicméně až v roce 2027 a navázat tak na desku The Mandrake Project.
0: No a to jsi mi přihrál, protože zároveň Bruce Dickinson oznámil pokračování stejnojmenné komiksové série. Druhý díl této ságy ponese titul Year 2. A bude propojen právě s jeho solovým albem.
1: No a aby toho nebylo náhodou málo, tak venku je i nový videoklip k jeho ikonické skladbě Tears of the Dragon.
0: Tahle nová verze vznikla v opuštěném brazilském pivovaru, kde se vedle Bruceovy doprovodné sestavy objevil také orchestr a jedna brazilská baletka.
1: No a právě tenhle ten klip si nyní na Rebelu pustíme. Posluchačům Rádia Čas roku musí stačit audiostopa.

0: tuto chvíli bychom vás chtěli s Tomášem pozvat i do kina, kam má namířen nový dokumentární snímek o Oasis.
1: Jak už to tak v těchto případech bývá, díky filmu se můžete podívat do zákulisí, bude obsahovat záběry ze zkoušek, šaten na koncertech, no a nebudou chybět ani záběry z pódia přímo a taky další exkluzivní materiály.
0: Všechny fanoušky i nefanoušky bude určitě zajímat, jak probíhaly první společné rozhovory bratrů Gallagherových po více než 25 letech.
1: Ano, to jsme vlastně zapomněli zmínit. Snímek zachycuje návrat Oasis na pódium během loňského turné.
0: Film bude uveden do kin 11. září a než se tak stane, tak si od nich můžeme poslechnout další skladbu v rámci Rebelského baru.

0: Když už jsme si dali záznam živáku britských Oasis, tak co říkáš na to, že bychom si dali i rovnou jednu pozvánku na koncert, který se teprve bude konat?
1: Rozhodně jsem ano. Máš někoho konkrétního na mysli?
0: Měl bych tady třeba australskou čtveřici říkající si Airborne, která má namířeno do Prahy.
1: Takže vlastně opět sourozenci, protože tohleto kapelu táhnou kupředu bratři O'Keefrovi. Ti naštěstí za sebou nemají tolik skandálů jako předchozí bráchové Gallagherovi.
0: To je pravda, šlape jim to skvěle a na vlastní uši to uslyší ti, kteří se na koncert Airborne vydají 10. srpna do Fóra Karlín.
1: Už teď si ale poslechneme tady u nás v Rebelském baru.

0: Dneska jsme měli na nápojáku starý klip, nový klip, tip do kina i tip na koncert a na závěr pro vás ještě máme tip na čerstvou muziku. A není to jen tak ledzaká věc.
1: Po dlouhých 10 letech se dočkáme alba od Anthrax a už se také ví, jak se bude jmenovat. Cursum Perficio a vyjde 18. září.
0: Venku je i single It's for the Kids, ke kterému natočili i videoklip. Ten vznikal v mrazivých podmínkách, ale jak sami členové Anthrax uvedli, metal je všechny pořádně zahřál.
1: No jo, tak se taky zahřejme. Tady je zmiňovaná ochutnávka z nové desky Anthrax, se kterou se s vámi zároveň rozloučíme.
0: Bejte se fanfárově a těšíme se zase na viděnou a naslyšenou příště.

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

Rock News. Five Finger Death Punch oficiálně ohlásili své jubilejní 10. studiové album s názvem Legacy, které digitálně vyjde už 31. července. Na novinku aktuálně láká úderný single The Oppressor Leader. Fanoušci se navíc mohou začít těšit na leden roku 2027, kdy kapela desku představí naživo v pražské O2 aréně.

Návštěvníci festivalu Masters of Rock ve Vizovicích budou mít jedinečnou šanci zažít skupinu Vojvod ve speciálním staronovém složení. Mikrofonu se na nadcházejícím turné chopí Eric Enforce Forest, jenž u kapely působil v druhé polovině 90. let.

rámci svého turné se během zastávky v Novém Mexiku dočkali Machine Head velmi netradiční pocty. Starosta města Albuquerque Tim Keller jim totiž místo klasického klíče od města předal s nadsázkou rovnou klíče od tamní věznice.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Americká formace Bad Wolves oficiálně potvrdila novou posilu u mikrofonu. Stala se jí zpěvačka Sarah Killboy Skinner. Svou společnou novou éru kapela rovnou odstartovala vydáním úderného singlu Painted Red, doprovázeného také čerstvým videoklipem.

Roční koncertní pauzu ohlásili polští Behemoth. Ještě před tímto odpočinkem však 4. září vydají speciální kolekci iSculptor. Pro české fanoušky tak bude brněnský koncert Hale Vodova, kde 24. října vystoupí po boku Dimmu Borgir a Dark Funeral, na nějakou dobu poslední možností, jak kapelu vidět naživo.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rock. Rock News. Rock News.
1: 3 roky po vydání soulového alba se Flor Jansen pochlubila novým singlem, který se jmenuje Run. Zároveň zpěvačka oznámila evropské klubové turné s názvem High Tress. Skvělou zprávou pro české příznivce je, že se celá šňůra zastaví také v Praze, kde Flor vystoupí 27. ledna 2027 v klubu Roxy.

Američký mistři hororového metalu Ice Nine Kills slaví historický úspěch se svým singlem Twisting the Knife. Ten nahráli pro soundtrack k filmu Vřízkot 7. Skladba se stala vůbec první písní v historii této filmové franchise.

Čau ve spolek rockeři, bude 9 hodin a na rádiu Čas Rock začíná pravidelné vysílání, kterého se hned ze startu ujímá nejtěžší váhová kategorie naší party, Honza Prokeš. Tak se do toho dáme, co říkáte? Migmar se nebudou chybět Beast in Black? Tak jako nová růže. To je muzika, se kterou můžete na rádiu Čas Rock určitě počítat a k tomu se podíváme s Milanem Gelnarem, což je nás dneska čeká vůbec o tom prodlouženém víkendu a taky ho trošku proklepneme. Ten víkend, myslím, kam vyrážíte, co chystáte a tak dále a tak dále. Tak užívejte sobotu, přátelé!

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Čau Parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rock 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Sobota bude extrémně náročná. Dá se říci, že můžeme očekávat nejrůznější dramata, která budou mít karmické podbarvení. A neb vracet se nám budou situace, které už jsme v minulosti zažívali, a vesmír bude očekávat, že se jich zhostíme lépe. Pokud si nebudeme dávat pozor, tak hrozí nečekané výbuchy emocí, žárlivé scény i sklony k agresivitě. Bude tak dobré držet své ego i nervy na uzdě. Ideální pak bude být na sebe hodný a nepouštět se do žádných zásadních debat. Neděle nebude jiná. Přesunem Luny do znamení ryb však můžeme mít tendenci pracovat s nějakými iluzemi a vidět věci zkresleně. Rozumné bude nic neřešit a raději co možná nejvíce relaxovat a odpočívat. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: byl Mick Mars. Začal nám prodloužený víkend a tak byste se, přátelé, mohli se s zbytkem té naší roké rodiny podělit o to, jak ho strávíte. Vyrážíte někam, anebo si ho budete užívat pěkně na pohodu v klidu domova. Klidně to můžete sypat na WhatsApp Rádia Čas Rock s číslem 725331155. Kam máte namířeno, kde se něco děje, ať to můžeme poslat třeba dál. Předem díky a já vám k tomu nabídnu skladbu Big Beat od Olympiku, která v roce 1986 otevírala stejnojmenné album této české hudební legendy. Byl to tehdy zvrat.
1: Rockeři, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádi.

Máme přesně 9:30, no a to znamená, že na rádiu Čas Rock bychom si teď mohli zahrát podle vás. Dneska vlastně vůbec úplně poprvé. 7253311155.

0: Pravda někdy bývá bolestná, to je pravda, ale že není nikdy pozdě, to zase taky pravda není. No ale jdeme teď na písničku na přání z Dendo, zdravíme do Čech, ahoj.
1: Ahoj, Jondíku, ahoj všem, jak jsem říkal, agent ze západu, zdraví Ostravu Porubu.
0: Tak to jo, to jsme rádi, jak se tam máte, jaké máte počasí?
1: Jo, počasí je akundrát, jak se říká.
0: Je to optimální. Tak, my dneska probíráme, co s tím prodlouženým víkendem. Zaprvé je u vás taky prodloužený víkend, co se týče jako tebe v práci?
1: Jo, to už jo.
0: A, co chystáte?
1: Chystáme to, že dneska po obědě vyrážíme na Žebráky, tak a vesnička kousek taky od západních hranic, kde je moje teta a ta slaví 85. a už přijela rodina ze Slovenska, takže nás tam bude hafo. 20, možná 30, nevím.
0: Tak uvidíme. To bude velká akce, no tak samozřejmě.
1: Takže to bude veselý, protože budu hrát s tátou, bychom měli něco zahrát.
0: Aha.
1: Táta na heligonku a na kytaru.
0: Tak to bude teda parádní. Tak jo, takže přejeme, to bude požehnaný věk. Všechno nejlepší samozřejmě. No a teď jsi vybral Running Wild pro koho? Pro tetu?
1: No a já řeknu hlavně proč, jo, dneska.
0: No.
1: Protože ve středu prvního
0: ano,
1: slavil 65. Rolf Kasparek.
0: Víme o tom, ano.
1: Kapitán můj nejmilejší a prostě vlastně kapelník týhletý pirátských smečky.
0: Kapelmeister, přesně tak, takže jde Kapelmeister. To jenom pro něho, nebo komu to jde?
1: Ne, pro vás všechny, jenom že jsem se v týdnu nedoval to, tak říkám, to zkusí o víkendu, tak mi to vyšlo, tak jenom, aby jsme prostě vzpomněli, že měl narozeniny.
0: Jasná věc.
1: A jinak bych to samozřejmě tobě, do nejlepšího rádia a všem, co poslouchají tohle nejúžasnější rádio v český, v Československu, jak já říkám.
0: Děkujeme za slova chvály, užijte si to.
1: A zdravím tu naší smečku, tu bandu bláznivou.
0: Je to parta, kamarádu. Správná. Tak jo, měj se krásně, správná užijte si oslavu, ať to vyjde. Čau.
1: Jasně, děkuju moc a všichni se mějte hezky, krásný víkend všem. Ahoj.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
7: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
0: Rocková jízda na rádiu Čas Rock.
8: Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
9: Tento týden hrajeme olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
0: Letní rocková jízda.
8: Jedině na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Je třeba k tomu něco dodávat, já myslím, že vůbec nic. Skvělý závěr této hodiny, Udo společně s Doropeš, no a my budeme pokračovat. Rádio Čas Rock, Motley Crue, taky Win Tim Temptation. A další velké jméno. Angel, take me far away. Rozlomek z toho, co na rádiu Čas Rock určitě zazní, a probereme jednu velice důležitou věc. Jakou? No, tak to se dozvíte už za malou chvíli. Já vám přeju pěkné dopoledne a krásnou sobotu.

Na rádiu Čas Rok nám dozněla Ozzy, a to ne jen tak náhodou, ale vzpomněli jsme si na něho s událostí, která je spojena s dnešním datem 4. července. V tento den roku 82 si totiž vzal za manželku Sharon Ardenovou, dceru manažera v hudebním průmyslu Dona Ardena. Kdybychom tady měli probírat, co všechno tento pár společně prožil, tak bychom tady byli do půlky prázdnin, co je důležité, že jim to vydrželo až do Ozzyho smrti. No a teď otázka pro vás, rokeři. Jak je to u vás doma? Kdy jste si se chotí a nebo tím do toho praštili? Klidně se můžete pochlubit na našem WhatsAppu, jak dlouho to společně táhnete. No, my budeme doma příští měsíc uzavírat 34. sezónu, to je sice nádherné číslo, ale pořád jsme mladší než Olympik.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Taky dnešním dnem pokračuje světový šampionát ve fotbale, kdy si to mezi sebou od 19 hodin rozdá Kanada s Marokem a hodinu před půlnocí se proti sobě postaví Paraguay s Francií. Zítra se bude pokračovat jediným zápasem, a to Brazílie proti Norsku, a zatím jsou jisté dvojice, které jdou do osmi finále. Týmy, o kterých jsem samozřejmě mluvil, to znamená Kanada, Maroko, Paraguay, Francie a dále Brazílie, Norsko, Mexiko, Anglie, Portugalsko, Španělsko, Amerika, Belgie, Argentina, Egypt. No, tak to nevypadá špatně. Takže jestli jste fanoušky této sportovní disciplíny, tak si určitě, jak se patří, pošmáknete. Tak jako na rádiu Čas Rock na další muzice, se kterou mám do těch následujících minut nachystané Judas Priest anebo Winter Temptation. Za chvíli se do nich dáme. Pěkné dopoledne.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Už za necelý měsíc se Judas Priest představí v Ostravan aréně, ale na to si budeme muset ještě počkat. A tak si teď na rádiu Čas Rock zahrajeme podle vás. 7253311155.

0: Rádio Čas Rok nám dozněli Clash, no a my se můžeme pustit do písničky na přání. Radíme, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, Honzo.
0: Čau, čau, tak jak se máme?
1: Dobře.
0: Všetko hraje, všetko je to na pohodičku. Říkal jsi, že popijete...
1: Jo, úplně luxus.
0: Že popijete kávičku, tak si to dejte a komu půjde zóna A?
1: Pro všechny, co mě znají a ať si užijou víkendu prodlouženého a že na ně myslím.
0: Dobře, fajn, muzika je nachystaná.
1: A pro tebe.
0: Díky moc, měj se krásně,
1: a
0: čau.
1: A pro ještě pro Hankou, tatovou.
0: No jasně, pro všechny. Tak jo, díky, ahoj.
1: Čau.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

kapela live na samém závěru této hodiny a před námi je na rádiu Čas Rock dalších 60 minut. No a v nich Megadeth. It's just another bad day. One Apes. No a co takhle škorpíci? Tak mrkneme se taky do kalendáře, cože se stalo nebo nestalo. No a budeme tady mít i pozvánečku na jednu velice zajímavou akci. To všecko už je málo chvíli, já vám přeju pěkné dopoledne, krásné.

Je sobota 4. července, no a tak se pojďme podívat do kalendáře, cože se v tento den stalo. Tak třeba v roce 1969 The Doors koncertovali ve vězení pro mladistvé ve Vancouveru. 1973 v tomto roce se zle v autě vyboural bubeník kapely Slade, Don Powell. Sám byl těžce zraněný a jeho přítelkyně dokonce nehodu nepřežila. V roce 2005 YouTube vyhráli soudní spor o navrácení věcí, které jim odcizila jich bývalá stylistka Lola. Soudce jí nařídil vrátit všechny věci do 7 dnů. Lola pracovala u kapely během roku 1980, který navíc popsala v knize Inside Zoo, kde popisuje i život členů kapely, včetně toho, jak Bono pobíhá v zákulisí jenom ve spodkách. Tak mohla být ráda, že aspoň v nich, jo. No a v roce 1987 Martina Navrátilová získala svůj 6. wimbledonský titul v řadě. A svátek? Tak svátek slaví Prokop, takže chlapci, za celé rádio Čas rok. Všechno nejlepší a snad vám následující píseň udělá radost.

0: V dopoledním vysílání Rádia Čas Rock dostali prostor taky Megadeth, no a před námi je česká muzika, která se od 24. července ponese u Opavského Stříbrného jezera. Tam odstartuje dvoudenní holba, na které se ukážou tři sestry, třeba jo, tři sestry Aleš Brichta, Citron, Proteus, Witchhammer, Malignant, Tumor, Forest Jump a taky jeden velice vzácný zahraniční host, a to Pretty Maids. Kdo kdy bude na podiu mání, tak to se dočtete na webu Rádia Čas Rock, kde je taky podrobný rozpis účinkujících a k tomu si tam můžete úplně v klidu koupit i vstupenku na tuto naši velkolepou narozeninovou oslavu, na kterou jste všichni srdečně zváni. No a grupa, kterou si za chvíli dáme, tak ta tam dostane prostor ten první den od 7:30 večer. Ne sice v takovém obsazení, ale bude tam.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Metallica, ta ve vysílání Rádia Čas Rock samozřejmě nemůže chybět. Máme minutku po 12:30 a tak si pojďme teď zahrát podle vás. 7253311155.

To byly samozřejmě YouTube. No, my se můžeme pustit do písničky na přání a ta půjde rovnou k narozeninám. Poslouchejte, dobře. Dobrý den, chtěla bych zahrát pro Toma k jeho dnešním padesátinám od Dark Gambale, až jsem to poplet, písničku Tam dole pod kanálem od manželky Věrky a děti Toma a taky Elišky. Velké díky. Není vůbec záč, sice tuhle tu písničku v naší databázi nemáme, tak snad běh na dlouhou trať taky udělá radost a za celé rádio Čas Rock všechno nejlepší.

0: rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
0: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok. Čas rok.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
6: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
7: Rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

No tak jsme to stihli, je 12 hodin, jestli máte před sebou dnešní oběd, tak si nechte chutnout. No a já vám k němu nabídnu třeba The Struts, tak jako Garyho Moora. A nebo dvojici Alamande. Já myslím, že takové muziky vám 100% šmakovat bude. Tak, užívejte sobotní odpoledne, no, dáme si taky novinku týdne a ještě něco navíc, co to bude? Tak to se dozvíte za chvíli, tak smačnego!

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas, rok v plném proudu, no a v něm teď dostane prostor i novinka týdne Rádia Čas, rok.
1: Rádio Čas, rok, novinka týdne.
2: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních Mástrů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První singl z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost, Marilyn Manson.
1: Rádio Čas, rok, toto je novinka týdne.

Ano, posloucháte Rádio Čas Rock, které bude i v tom dalším prázdninovém týdnu pokračovat v letní rockové jízdě. Opět vás budeme zásobovat vstupenkami na skvělé akce, jako třeba Hlučínský festival Staré pušky, Rock in Olomouc, koncert kapely Europe a další. Stačí v každém dni, tak jako obvykle, poskládat dohromady výherní větu a dovolat se tady k nám do studia na číslo 725331155. Tak hodně štěstí a k tomu další muzika, a to v podání Roberta Plenta, kapely Plexis a mnoho dalších. Tak se dobře bavte. Letní

Čas rok. Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba rok na grilu 2026 Rádia Čas rok přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rok. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Houba rok na grilu 2026 s rádiem Časrock.

0: Na rádiu Čas rok doznívá Gary Moore, před námi další dvě velké jména, slavná jména, a to hned najednou David Bowie, taky Mick Jagger, a co pak, tak to už nechám na vás. 725-33-1155.
1: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Okay.

0: Rokové rádio.
1: Ano, přesně tak, posloucháte Rádio Čas Rok. Máme 5 minutek po půl jedné, to znamená, že moje působení tady ve studiu už jde do finále. No ale rozloučíme se jak jinak než s muzikou. Čau, zahraj prosím něco Tublatanky jako vzpomínku na Martina Sarváše, který nás před pár dny nečekaně opustil. Moc díky, Honza. Tak není za co děkovat, tady je Tubla, taky Aleš a já se loučím. Mějte se krásně a v pondělí ne, vlastně v úterý, čau.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: zkouška mikrofonu, raz, dva, halo. Rokeři zdár, za mikrofonem rádia Čas Rok se zjevil Aleš Krejčí, což znamená, že následující 4 hoďky patří jenom nám. Vítejte v Alešově rebeli. Během následujících 4 hodin, nebo následujících hodin vůbec, se pobavíme o tom, jak vznikly letní prázdniny, zmíním něco o synicích, padne tady i nějaká informace z kosmonautiky a mnohé další. To vše bude okořeněno pořádnou rockovou a metalovou hudbou v úvodních 60 minutách. Nabídnu například Puddle of Mud. Zazní také Metalinda. A nebude chybět Dio. Všem, co pracují, ať se daří a mějte skvělý den, skvělé, krásné sobotní odpoledne.
1: Léto s rádiem Čas Rock.

0: 13 hodin 8 minut. Na rádiu Čas Rock právě dohráli Puddle of Mud, což je americká rocková smečka, která vyšla na svět roku 1992. A tato banda prodala přes 7 milionů alb. To jen tak pro informaci. Máme 4. července, sobotu, a to znamená, že svátek slaví všichni Prokopové. Jméno Prokop pravděpodobně vzniklo z řeckého Prokopto, což nese význam zdárný, průkopník, cestu razící, anebo z řeckého Prokopos, což by znamenalo pohotový, nastartovan k boji. Jméno Prokop nesli také známí a slavní lidé z minulosti, například Prokop Diviš, konstruktér a vynálezce bleskosvodu, chcete-li hromosvodu. Všem Prokopům přeji vše nejlepší. Za malý okamžik bude hrát Metalinda a teď si ještě dáme Milanovi, Gelnarovi horoskopy.
1: Sobota bude extrémně náročná. Dá se říci, že můžeme očekávat nejrůznější dramata, která budou mít karmické podbarvení. A neb vracet se nám budou situace, které už jsme v minulosti zažívali a vesmír bude očekávat, že se jich zhostíme lépe. Pokud si nebudeme dávat pozor, tak hrozí nečekané výbuchy emocí, žárlivé scény i sklony k agresivitě. Bude tak dobré držet své ego i nervy na uzdě. Ideální pak bude být na sebe hodní a nepouštět se do žádných zásadních debat. Neděle nebude jiná. Přesunem Luny do znamení ryb však můžeme mít tendenci pracovat s nějakými iluzemi a vidět věci zkresleně. Rozumné bude nic neřešit a raději co možná nejvíce relaxovat a odpočívat. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

Na rádiu Čas Rock právě dozněl Dio se songem Hungry for Heaven. 13 hodin 21 minut sobota 4. července. A rockeři, vzhledem k tomu, že právě probíhá nejoblíbenější část školního roku všech studentů, tedy letní prázdniny, řeknu vám něco o tom, jak tyto prázdniny vůbec vznikly. Myšlenka letních prázdnin se zrodila v mozkových závitech Jana Amose Komenského. Někde v 17. století navrhl, že aby dětem a žákům to učení šlo lépe, potřebují odpočinek. Tento nápad uvedla do praxe Marie Terezie a císař Josef II. V roce 1786. A proč zrovna tyhle dva nejteplejší měsíce roku, tedy červenec a srpen? No, historici se v tomto úplně nezhodují, ale z dějin se nabízí několik důvodů. Například nutnost pomáhat rodičům se zemědělskými pracemi, což by dávalo smysl, protože proti zavedení povinné školní docházky protestovaly mnohé rodiny, neboť tímto přišli o dětské dříče, otroky, ve svém hospodářství. Dalším důvodem by podle historiků mohlo být to, že ve školních budovách bylo v létě hrozné vedro a klimošku si tehdy v 17. století rozhodně nezapli. Ať už je důvod jakýkoliv, hlavní je, že prázdniny dodnes vydržely a jsou. No a vy, rockerčata, utíkejte orat. No co je, rýč, rádlo do ruky a hýbaj.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

13 hodin 34 minut, sobota 4. července, ladíte pravé rockové rádio Čas Rock. Dohrál hit kapely Pestaloci ze stejnojmenné desky s názvem Nebudu už na tebe nikdy zlej. Ta deska spatřila světlo světa roku 1994. A já na vás taky nebudu zlý, protože vám v tuto chvíli nabízím píseň pouze a jen na vaše přání. Ozvěte se mi na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Buck Cherry a já mám na drátě našeho Láďu z Maranela. Ahoj Láďo, čau.
1: Čau, Alešku.
0: Tak co, jak se máš, užíváš dne?
1: Jo, tak jsem trochu zase se prospal, bo jsem se v noci nemohl spát, tak jsem se díval na fotbal. A musím říct, jako Argentina se hodně trapila.
0: Mm-hmm. Je to tak. Jseš tam?
1: No, jsem, no.
0: Teď jsi přemýšlel nad tím, na to Argentinou asi, že? Jak se trápila.
1: Ne, tak já tam mančafty nemám, no, takže
0: no, by právě,
1: to je to jedné, jo. Já mám teďka velkou cenu, že? Zítra velká cena.
0: Takže se těšíš.
1: Anglie, tyhle to, no.
0: To bude pívek u toho vypitých.
1: Ne, právě, že znova začínám, víš, po dvou měsících.
0: Jo,
1: tak no, to znamená. No, dva měsíce nešáhl na práci, tabletky a takové ty různé věci, tak musím pomalu. A jak jsem zvyklý na ryze horšku, tak musím pomalu jenom raznu desítku, no.
0: Tak pořád lepší než vodu, to bys nepřežil.
1: Tak.
0: Dělám si srandu. Co jsme vybrali za song, komu to bude?
1: Ty, tak dneska tak netradičně, s Kidrou jsem tak vybral. Taká písnička Business, to jsou peníze, že?
0: No jasně.
1: By to mělo být překladu, já neumím jako anglicky nebo tak. A tak Štěnci včera byli na tom, na Smaratách.
0: Ano.
1: No, na tým Traktolandu, nebo jak to tam je, jak tam ty detiky a stalince jezdí.
0: Mm-hmm.
1: No, tak jak poslali ty videa, jak byli s tím Šmírem na malování uvelným, tak...
0: Jo, jsem viděl nějaké fotky. To jsem se hodně nasmal u toho, no. Povedené. Tak jo, povídej, ještě můžu.
1: Jak to ještě dneska užijou, Synci tam. Druhý den to je Traktoriali, nebo co to tam je u toho Fritku a... Je to plno festiáku, jestli každý užije to svoje. A...
0: Jo, přesně tak, každý si vybere to, co má rád a to je super. Tak...
1: Já myslím, že už si, už dám pohárek na té holbě, no.
0: Jo. Podívej, s Kidrou jsou připraveni hned po reklamách, vzhledem k tomu, jaký máme teďkom čas.
1: Jasné.
0: Skvělý výběr mimochodem, těším se na ten song, až to bude znít. A já ti přeju, užij si sobotu, zbytek soboty.
1: No a ty si užij, Alešku, neděli a pondělí pozor na círky, jo? Božek je... Významný svatek, jo?
0: No vím, ano, vím, jak je. Pozor na círky.
1: 14 poplav, jo?
0: Tak fajn. Měj se pěkně, Láďo. Čau.
2: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba, ryzí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny, kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
7: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
2: Rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Castle.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.
2: Jo,

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, 13 hodin 58 minut. První 60 minut za námi, to znamená, že se nám přiblížila 14. hodina, ve které vás pozvu na poslech Rockcastu. Dovíte se pár zajímavostí o Synicích ve vodě a moře hudby. Ku příkladu Godsmack. Také si budeme zpívat mít pár válců pod sebou. Dáme Progyho kapelu Dorian. A nebude chybět Deep Purple. Příjemné sobotní odpoledne a perfektní poslech Rádia Čas Rock vám přeje Aleš Krejčí.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

14 hodin, 11 minut, sobota 4. července. Song Calling America od kapely Electric Light Orchestra na rádiu Čas Rock. Mimochodem, je to britská rocková banda z Birminghamu, která vznikla roku 1970. No, metalisti naši, rockeřiska. Zajímá vás příběh vzniku jednoho z nejznámějších festivalů Brutal Assault? Jak se tvoří takový festák? Co vše je potřeba? A další zajímavé zákulisní informace se dovíte v posledním rockcastu, kde byl naším Tomem Michalíkem zpovídán Martin Šindy Brzo Bohatý, jeden z lidí, kteří jsou s tímto festivalem úzce spojeni. Padne zmínka také o Basin Firefestu, takže rozhodně stojí za to poslechnout si tento podcast, pokud chcete nahlédnout pod pokličku těchto velkých věcí. Rockcast naleznete na všech podcastových platformách, případně navštivte stránky časrock.cz, kde ho rovněž naleznete. Na rádiu Čas Rock dále následuje Marko Hietala nebo Kabáti. Fajn poslech, rockeři!

15 hodin 20 minut a na rádiu Čas Rock dozněla kapela Kabát. A vzhledem k tomu, že máme léto v plném proudu, teploty byly, jsou a ještě budou vysoké, jistě to mnohé z vás naprosto pochopitelně táhne k příjemnému osvěžení u vody. Jenže ne všude je kvalita vody úplně v pořádku a s rostoucími teplotami se obvykle jen zhoršuje. Takovou zásadní hrozbou přírodního koupání jsou například sinice. Sinice sami o sobě špatné nejsou, ale problémem jsou látky, toxiny, které během svého, řekněme, života a dokonce i po jejich odumření vytvářejí. Je to směs různých toxinů, které jsou našemu zdraví škodlivé a mohou způsobit alergické reakce, vyrážky, zarudlé oči, zánět, spojivek nebo zažívací problémy. Ale existuje způsob, jak si vodu otestovat. Odborníci doporučují provést test v běžné PET lahvi. Naberete do ní vodu, necháte 20 až 30 minut bez pohybu v klidu stát. A když se po té době vytvoří na hladině zelený kruh a zbylá voda bude čirá, pravděpodobně je voda kontaminovaná sinicemi. Pakliže bude voda rovnoměrně zelená celým svým obsahem, budou to spíše běžné vodní řasy. Pokud už náhodou do takové špinavé vody vlezete, neutírejte se do ručníku, protože tímto můžete bakterie vtlačit více do kůže. Ale co nejdříve se osprchujte čistou vodou. Nabízí se jako řešení veřejné koupaliště, ale to bez rizika také úplně není. Na sinice jistě nenarazíte, ale občas se stane, že kolem vás propluje hnědá výletní loď s mouchami na palubě, která zapomněla, že má plavat v jiných vodách, těch odpadních. Teď zpátky k muzice. Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Čas rok, kde nám právě dozněli Deep Purple. 14 hodin 31 minut a v následujících 3 minutách si můžete promyslet, co byste si nechali zahrát na přání. Ozvěte se mi s nápadem na telefonní číslo 725 33 1155.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Art of Dying. No a Slayer poletí Pavlovi, který chtěl nějakou pořádnou petelici k betonování obrubníku. Tak a se ti s tím, milý Pavle, daří? A snad ti Slayer ty obrubníky moc nerozmetou po okolí.

Zrazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Rockařická, předchozích 60 minut nám na rádiu Čas Rock právě uzavřeli Bring Me The Horizon. 15. hoďka před námi, do ní vám přihodím hudební novinku týdne, zajímavost z historie kosmonautiky, konkrétně co si o sondě, která před mnoha lety přistála na Marsu, a spoustu muziky, co třeba Metalliku. Nebo zazní Aleš Brichta. A taky budou klasičtí Judas Priest. Skvělé odpolko vám z rádia Čas Rock přeje Aleš.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: 15 hodin 9 minut na rádiu Čas Rock nám dohrál Aleš Brichta s písní Poslední legionář, která se objevila na albu Divadlo snů z roku 2006. No a v tuto chvíli nám Hanička představí novinku týdne. Těšit se můžete na Marilyna Mansona. Pojďme na to.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních Mástrů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První singl z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost, Marilyn Manson.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla Metallica. 15 hodin 19 minut, sobota 4. července. Rokeřiska, vesmír, planety, hvězdy a podobné objekty zajímá lidstvo od nepaměti. Nejinak je tomu i v případě Marsu. Totiž před 29 lety, tedy 4. července 1997, přistála na Marsu planetární sonda Mars Pathfinder, která byla vypuštěna 4. prosince 1996 z NASA. Důvodem této mise bylo zkoumání hornin a povrchu Marsu. Po 7 měsících letu došlo k úspěšnému přistání sondy, která mimo jiné obsahovala i speciální malé vozítko, schopné pohybu na povrchu Marsu. Zajímavost je, že po přistání použila sonda airbagy, čímž tento nový způsob přistání prošel úspěšným testem. Sonda a vozítko fungovaly déle, než se čekalo. Poslední komunikace proběhla 27. září 1997, takže po zhruba 3 měsících od přistání. Během tohoto období obdrželi vědci z NASA obrovské množství dat a více jak 17 000 obrazových informací. Ze zaslaných dat se například zjistilo, že nejvyšší naměřená teplota na Marsu byla minus 2 stupně Celsia a nejnižší noční minus 79 stupňů Celsia. Průměrný tlak atmosféry 150krát nižší než na naší planetě Zemi a obloha tam má růžový nádech. Informací bylo rozhodně mnohem více, ale aspoň takto stručně. Sonda i vozítko již samozřejmě dávno nefungují, ale na Marsu dodnes zůstaly. Tolik k této misi, kdo neví kam na dovolenou, leďte na Mars, vyfoťte sondu a fotky mi pak klidně pošlete do studia na WhatsApp. Teď hudba na rádiu Čas Rock. Za okamžik zahrají Bad Wolves.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas rok. Rokeři, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026.

0: Na rádiu Čas Rock doznívá Judas Priest s písní z roku 1980 s názvem You Don't Have to Be Old to Be Wise. V překladu nemusíš být starý, abys byl moudrý. 15 hodin, téměř 31 minut, to znamená čas pro vás, milí rockeři, abyste se mi tady ozvali do rádia se svým nápadem na song na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Na rádiu Čas Rock doznívají Phil Campbell, neboli Phil Campbell doznívá. Máme 15 hodin 36 minut a mě se dovolal, nebo já mám na drátě našeho slovenského posluchače. Ahoj!
1: No ahoj, Aleši.
0: Čau, čau, rád tě slyším a rovnou můžeš spustit. Co jsme vybrali, nebo co jsi vybral, komu to bude?
1: Takže vybral jsem Paradise Lost. Mm-hmm. Ale nejoblíbenější písničku od nich.
0: Ano, ano, shodli jsme se oba dva, že tuhle tu písničku máme rádi. Píseň se nazývá Faith Divide Us, Death Unites Us.
1: To je nejlepší od nich, kterou jsem počul. A ne tak extra často se, někdy se častěji hrávala, no ale tak to. Takže ono, mě to tak troška čistí hlavu po pětku. Pětku sobotě, takže...
0: Já jsem slyšel, ano, měl jsi velice náročnou noc.
1: No, takže, do půl čtvrtého ráno jsem se vrátil, tak amen, pa.
0: Tak to má být pořádná akce, když už tak už ne.
1: No, však to musíš si to užít, prostě, keď je čas, musíš si užít. A neplánované akce jsou nejlepší.
0: Jasně, to
1: no, takže
0: musím.
1: By som to venoval tebe.
0: Děkuju moc.
1: Našej Kristine.
0: Ta bude mi taky radost.
1: No, aj jej Afenovi
0: jo.
1: A všetkým poslucháčom aj celej tej party tam a tak ďalej, hej. Každý, kto to má rád, tú pieseň aj Paradise Lost ako skupinu. Takže tak,
0: fajn.
1: Asi o tom na toľko.
0: Paradise Lost hned takže, po reklamách zazní.
1: Pekný deň každému prajem,
0: to
1: nech
0: taky.
1: Si užívajú sobotu, ale nech to nepreháňajú zase, jak ja.
0: Áno, presne tak.
1: Všetko s mierou.
0: Tak jo, opatruj sa chlapa a mi sa pekne.
1: Napodobne,
0: díky,
1: ahoj.
0: Čau, čau.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuže.

0: litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Manowar. 15 hodin 59 minut. A nezbedníci, rockový, metalový, je před námi poslední hodinka mého vysílání, ve které vám zmíním, jaká novinka se chystá v hudební stáji kapely Five Finger Death Punch, taky kouknem do rockové historie a proplouvat budeme vodami rockové, metalové hudby, ku příkladu s Merlion. Nabídnu taky Skid Row. A nebo Queen. Kvalitní, ničím nerušený poslech vám z rádia Čas Rock přeje Aleš.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

Rádio Čas Rok doznívá kapela Marillion se svým skvělým songem Kaylee. Máme sobotu 4. července, 16 hodin 11 minut. No a rockeři, pro vás fanoušky groove metalové smečky Five Finger Death Punch mám potěšující zprávu. A to, že se během tohoto léta chystá vydání 10. studiové desky s názvem Legacy. Zapište si na ruku, papír, do mobilu, na jednu půli pozadí přítelkyně, zkrátka kamkoliv, že se na vědomost dává. Desátá studiovka vyleze ven na svět na digitálních platformách už 31. července, na fyzických nosičích 18. září tohoto roku. Takže sledujte kapelu na jejich webech a sociálních sítích, ať na to nezapomenete. A když už se bavíme o této bandě, víte, jak vznikl název Five Finger Death Punch? Tohle čtyřsloví vymyslel zakládající člen kapely Zoltán Báthory, který se nechal inspirovat filmy o bojových uměních. Jedná se o smrtící chvat, takzvaný úder pěti prsty z kung fu filmu King Boxer. A rockeři, dávejte bacha, raději odstupte od repráku, ať nedostanete vylískáno, protože právě teď vám smrtící chvat, úder pěti prsty nabídnu k poslechu.

16 hodin 20 minut na rádiu Čas Rock, Mr. Big s písní Shine. A pojďme spolu prozkoumat rokovou historii dnešního data. Co vy na to? Začnu trochu smutnější informací, a to 4. července roku 1973 měl bubeník kapely Slade, Don Powell, ošklivou nehodu. Nejel sám, vezel svou tehdejší snoubenku, ale tato jízda byla bohužel její poslední. Při nehodě zahynula. Don Powell přežil, ale utrpěl vážná zranění, včetně ztráty čichu, chuti a trvalých problémů s krátkodobou pamětí. I přesto všechno nakonec po rekonvalescenci pokračoval v hudební kariéře. 4. července v roce 1979 se narodil William Goldsmith, bývalý bubeník Foo Fighters. Z kapely odešel v roce 1997. Dnes připíjí ke svým 54 nám. No a 68 let dnes slaví Kirk Pengilly, kytarista, zpěvák a spoluzakladatel kapely Inexis. Více informací z rokového kalendária naleznete na stránkách časrock.cz v sekci kalendária. V tuto chvíli vám nabízím další muziku. Čekají nás Skid Row.

0: Na rádiu Čas Rock, Babylon's Burning od kapely Wasp. 16 hodin 30 minut, takže ideální doba pro vás, milí rockeři metalisti, abyste si zavolali nebo napsali o ten svůj song na přání. Na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

0: rádiu Čas Rock dozněla kapela Queen a já mám na drátě Kamila, ahoj!
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny rockery, rockerčice, rockerčeta.
0: Zdravím i tebe. Jak se máš, to děláš, to neděláš?
1: No, už nedělám, teď už odpočívám, tak jak vidím tady našeho Damonka, taky asi za chvilku budu ležící spící.
0: Tak snad spíš z únavy a ne ze společenské nějaké únavy.
1: Ne, to celkově. Namalovaná bouda z jedné strany.
0: Takže makačka. Teď už zasloužený odpočinek s pívíčkem.
1: Ano, pívečko v ruce.
0: A do toho nám bude hrát co? Co jsi vybral?
1: Tak, bude to Citron. Big Beatovej Pánbůh.
0: Ano.
1: A samozřejmě pro všechny rockery, rockerčice, rockerčata a pro motorkáře, motorkářky a hlavně kola Manolu.
0: Přesně tak, souhlasím, k tomu se připojuju. Takže všechno?
1: No.
0: Tak jo, super, řekl jsi to skvěle, píseň je připravená, no a užij si zbytek soboty.
1: Díky, vy
0: Není
1: taky.
0: Není zač, měj se krásně, ahoj.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Posloucháte Rádio Čas Rock, 16 hodin 45 minut a já jsem se rozhodl, že splním ještě jedno hudební přání. Do SMS centra mi dorazila zpráva. Zdar Aleši, pust nám tři sestry jako vždy, modlitba pro partu. Ještě makáme, tak ať nám to jde od ruky a tobě ať to taky uteče. Zdar Erik. Tak milý Eriku, ať jde pěkně práce od ruky a nezapomeň, že třeba taky odpočívat.

Milí posluchači rádia Čas Rock, Alešova rebelie je pro dnešek u konce, ale zítra těsně před devátou budu opět stát na studiových značkách a vítat vás, případně probouzet do neděle. Teď vás čeká pořád rock music a také nekonečné moře muziky. Opatrujte se a mějte pěkný zbytek soboty. Ahoj!

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

0: Ahoj, tady Kusovka. Přeju krásný poslech dalšího dílu pořadu Rockmusic.cz, ve kterým vám představím skupinu Faustovy hračky. Dozvíte se tu, jaký bude ten letošní Food Fest, a mým prvním dnešním milým hostem je hudební producent, skladatel a multiinstrumentalista Luděk Malár. Luďku, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny posluchače.
0: Co bylo hlavním podnětem, aby ses vrátil ke svojí autorské tvorbě? Protože ty ses v minulosti poměrně často staral o spousty jiných interpretů a na sebe si tak trochu kašlal. Dalo by se to tak říct, viď?
1: Bylo to tak, ale to bylo dáno tím, že nikdy jsem nechtěl moc nést svou kůži na trh a viděl jsem, jak to funguje. A vlastně ta doba, kdy ovšem rozhodovali velké vydavatelství a kde si plánovali, jak co půjde, tím nahrávala na to, že musel hodně podlízat těm vydavatelstvím a snažit se a plnit jejich podmínky a závazky, když to dnešní doba je jiná. Dneska si vydáš písničku a buď se líbí, nebo nelíbí. A můžeš ji streamovat, můžou ji slyšet všichni a písniční dnešní doba nahrává tomu, že je to víc spravedlivější a můžeš se dostat více lidem.
0: No, absolutně souhlasím. Pojďme si poslechnout první ukázku z tvojí současné tvorby a já jsem vybral pecku s názvem Si moje Barbie, což je takový skvělý boogie. Jdeme poslouchat Blues for You v pořadu Rock Music.cz.
1: Tak si mi poslech.

0: Jestli moje Barbie, to je současný samostatný single, nebo je to předzvěst novýho řadového alba?
1: V každém případě je to i samostatný single. Já to teďka dělám tak, že vždycky, když dodělám jednu písničku, tak ji dávám do éteru jako single, protože není proč to schovávat v šuplíku. A v září by mělo být kompletní album se skupinou Blues for You. A počítám, že bude v říjnu by měl být křest alba a vlastně celý projekt jsem odstartoval tady těma singlama, takže je to proto, že nechci, aby leželi singly zbytečně v šuplíku a pouštím je postupně do světa, ať o nich lidi ví.
0: Muzika, text, to je celý za tebou?
1: Ne, u toho bluesového alba jsem se rozhodl, že použiji texty jiné, protože muziku nemám problém skládat, tam jde tak nějak lehce sama, ale texty jsem vždycky musel hodně potit, aby nebyly hloupé a nebyly zase moc filozofické, aby to bylo něco mezi tím, tak vždycky mi to dalo hodně práce a tím se už nechci trápit, chci víc dát té muzice, tak jsem se rozhodl použít texty, které buď mají nějaký příběh, mám je někde v archivu a nebo jsem je objevil, třeba mám tady pár teďka dobrých krásných textů od mladé holky 18 leté, která skládá básničky a ty se mi třeba na to budu zhodili. Pak je nádherný text, jsem třeba měl z roku 83, kdy jsme měli touhu s kapelou hrát koncertně. My jsme hráli v té době 10 let ve Švýcarsku po nejlepších hudebních klubech a začal nám dělat texty Jarda Wikrent. Ale když jsme zjistili, kolik vyděláme ve Švýcarsku a co bychom všechno museli udělat tady, aby jsme se dostali na koncertní pódia v 80. letech a jak bychom museli ohýbat hřbet, tak jsme se na to vykašlali a text mi zůstal samozřejmě v šuplíku i s Jardovým podpisem a tak jsem ho vytáhl a taky zhudebnil, takže tak to, každá písnička má svůj nějaký příběh.
0: Blues for You, to je v současné době kapela sestavená z profíků, nebo zatím název bluesového projektu, který bude i v budoucnu přinášet takovouhle parádní bluesovou muziku, jako teď dáváš dohromady?
1: Je to i projekt, zároveň název kapely. Základem toho, aby dělal dobrou muziku, je prostě mít kolem sebe lidi, kteří tě podpoří a na kterých vidíš, že jsou do toho zapálení. V momentě, že to někoho nebaví, tak to nemá cenu.
0: No, bez toho to nejde. Kde jsi to točil? Hraje to nebezpečně dobře. Co jsme tu slyšeli na písni Si moje Barbie?
1: Točím to všechno ve svém studiu na Mlacové ve Zlíně. Studio mám vybavené dobře a snažíme se dělat zvuk co nejlíp.
0: Dáme si teď takovou klasickou bluesovou dvanáctku od tebe a ta se jmenuje Pianista.
1: Tak to byl první single. Příjemný poslech.

0: To byl pianista od Luďka Malára a jeho skupiny Blues for You. Luděk Malár je tady se mnou ještě stále na telefonu. Luďku, co by naplnilo tvůj sen, s kým z toho světového ranku bys nejraději natočil album a nebo alespoň single?
1: Ježiš, tak to asi, to nevím. Jako samozřejmě každý má touhy. Já tím, že jsem hodně pobýval v Americe a jezdil jsem tam 20 let do poroty nebo 25 let, tak se znám ze spoustou muzikantů. Jsme kamarádi třeba s Jimmy Wilsonem, který byl klavirista a dělal šéfa kapely Paul McCartneyho a skladatele kolem Whitney Houston, třeba Alan Rich, Michael Jay, který dělal pro Kylie Minogue a Eminema. Takže vždycky měl jsem to štěstí, že jsem se ze spoustou muzikantů potkal, ale kdybych měl říct, kým si natočit single, no asi mám pořád i stará škola, ale asi takový Paul McCartney nebo Eric Clapton, to by bylo asi skvělé.
0: Já jsem si myslel, že tady ty dvě jména tam přesně padnou. I jsem je chtěl nabídnout, ale říkal jsem si, nechám tě mluvit, protože si myslím, že to z tebe vypadne samo. Tak pianista to samozřejmě dokladuje, ale jsi moje Barbie taky. Je to
1: a
0: tak?
1: No, prostě. Jestli můžu ještě, tak ten pianista má taky dobrou historii. Já jsem našel v archivu text a nevěděl jsem, od koho je, protože tam nebylo jméno. A já, když jsem dělal 25 let Czech Talent, tak jsme tam měli i autorskou soutěž. A z té autorské soutěže jsem si takové nějaké ty dobré texty schovával do archivu. A tohle jsem tam našel a zhudebnil jsem to, teda udělal jsem ten první single, ale říkal jsem s tím, já nemůžu vědět, dokud nezjistím, od koho ten text je, protože byl by průšvih. A tak jsem googloval, hledal, nakonec jsem fakt našel autora, je jim Tomáš Choura, který pak dělal pro Farnou, pro Věru Martinovou, takže není to neznámý člověk. A tak jsem mu to poslal a ten byl úplně nadšený. Písnička se mu hrozně líbila a říká, okamžitě s tím vyjeď, dobré. Takže dopadlo to dobře na závěr.
0: Máme šanci?

0: Ano, ano. V podstatě www.ludekmalar.cz, jsou tam veškeré informace o mě. Hmm.
1: Luďku, moc krát dík za pokec v dnešním Rock Music CZ a držím palce, ať se všechno podaří. Ta bluzovka, co děláš, je to návrat ke kořenům, ale zcela profesionální z mýho pohledu. Tak ať se daří.
0: Děkuju moc, bylo mi potěšením a ať se to líbí a ať máte spoustu čím dál tím víc posluchačů. Je to skvělé se vracet do roku.
1: No jasně, děkuju.
0: Taky.
1: Tak, hezký den. My si teď od Luďka Malára a skupiny Blues for You pustíme ještě třetí ukázku. Ta se jmenuje Prokletý pátek. Poslouchejte.

0: Se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je Vojta Daňhel, hlavní pořadatel jednoho z největších českých multižánrových festivalů s názvem Food Fest. Vojto, ahoj.
2: Ahoj Petře, zdravím taky všechny posluchače.
1: První otázka,

0: je úplně jasná. Kdy a kde se bude konat letošní Food Fest?
1: Food Fest 2026 se uskuteční na tradičním místě na fotbalovém hřišti v Želči u Tábora, a to v termínu 17. a 18. července.
0: Takže krásně o prázdninách už.
1: Je to tak, krásný letní termín. Doufám, počasí máme objednaný, takže věřím, že to bude skvělý.
0: Na letošním ročníku Food Festu zahraje jako jedna z hlavních kapel Tři sestry. Tak já bych teď od nich pustil jednu takovou pecku, která se jmenuje Bujará. Protože oslavy na Food Festu, doufám, že budou bujarý. Tak jdeme na to.
1: Jasně.

0: A teď přímo k programu. Jaký parádní rokový koncerty nás čekají v pátek 17. července?
1: V pátek zmiňovaný tři ségry, Olympic, Harley, to budou tak největší rokový nářezy toho večera. Na celý festival byl celkem 4 stage, takže opravdu velký výběr. Letos to máme samý čtyřky, 44 interpretů na 4 stagech.
0: No a z těch méně známých, co ty zveš, budou jaký kapely?
1: Letos jsme dali prostor dokonce 8 kapelám, kteří se přihlásili do našeho kontestu, a vybrala je naše odborná porota z celkem 102 přihlášených kapel. Takže určitě jsem zvědavý třeba na Primadona s Stýna nad Vltavou, Marie Rezlerovou z Liberce.
0: No.
1: A třeba v sobotu Thorax, Horizont, prostě z celé republiky se tam umístili kapely velmi zajímavý, Kontu a Frem.
0: A teď můžeme konkretizovat, jaký hlavní kapely nás čekají v sobotu 18. července.
1: Tak Panoptikot, Láďa Křížek s Krejzonem, takže legendární hlas český rokový scény. Samozřejmě Zlatý Slavík, Václav Nojt Bárta v čele Dimitry. To si myslím, že bude určitě taková třešnička na dortu toho sobotního programu, ale třeba fantastická partička, Valda Gang, prostě obří šoumeni, jak říkám, opravdu spousta dalších kapel.
0: Mým dalším dnešním milým hostem je Jirka Urban mladší, tvůrce a hlava jedný z našich současných nejžádanějších rockových kapel, kterou je bezesporu Dimitry. Jirko, ahoj.
2: Ahoj, Petře, čau.
0: Vyhrajete na Food Festu jakožto hlavní kapela v sobotu 18. července, to jsem našel na netu. Tak pamatuješ si, jsem zvědav, pamatuješ si, od kolika hodin spustíte vaši bombovou rock metalovou show?
2: To je na začátek otázka docela výrazně těžká, protože máme tak 2, 3, 4 koncerty za víkend, takže samozřejmě tyhle věci si
0: nepamatuju,
2: tak to ti moc nepotěším.
0: Jo, no ale bude to určitě večer, že jo? Jako jedna z hlavních kapel nemůžete hrát v poledne, si myslím.
2: Ale člověče, nám je to jedno. My si užíváme každý koncert, jestli je to večer, v poledne nebo odpoledne. Fakt teďko je tak krásná energie v kapele a Vašek může utáhnout dav opravdu v 9 ráno, stejně tak jako v 9 večer.
0: No já si myslím, to je takový bejček, jako, který to takhle dává, a je to úžasné.
2: Je to takový bejček. Tak,
0: budete tu hrát standardní festivalový playlist, nebo tu dáte jakožto hlavní kapela, tedy o něco delší koncert? Jak je to s pořadatelem domluvený? Aspoň tady ty věci, další otázka na nic.
2: Děkuji ti za krásnou záludnou otázku. Nemohl jsi připravit něco, co vím?
0: Pokusím se další otázkou. Takže jasně, nevíš, prostě jestli budete hrát standardní hodinky.
2: Hrajeme všechny za nás nejslavnější a nejlepší písně, které jsme složili za naší kariéru skoro 25 letou.
0: Takže výběr hitů.
2: Tak, jak si dav žádá, tak samozřejmě v plejádě těch festivalových kapel, který se točí, jich tam spousty, samozřejmě každý se přijde pobavit a nechceš vlastně moc přemýšlet, chceš se bavit, chceš zpívat, chceš tančit, skákat, a proto jsou ty best-ofky podle mě pro tenhle ten festivalový set nejlepší.
0: Jo. Můžeme se od Dimitry těšit v nejbližší době třeba na nový single nebo na nový videoklip? To bys mohl vědět, ne? Tady to. Dobrá otázka, ne?
2: Nás teda, kromě těch připravovaných věcí, které určitě se dočkáte, a chtěli bychom na podzim s tímhletím vyjít, a myslím si, že to bude krásný, hrozně se na to těším, bude to trošku něco jiného, co ještě v Dimitry historii nebylo. Nicméně mezi tím ještě si odehrajem druhou část našeho společného turné s Rakajnem na podzim.
0: Dimitry.cz, tam je úplně všechno o kapele, tak držím palce, ať to funguje, a na podzim se těším, až se potkáme tady v Rock Music CZ, v Rock Parádě a tak, jako teď už to víme, známe.
2: Přesně tak. Jirko, tak děkuji za zavolání, no. Zdravím posluchače i tebe, taky přeju hodně zdraví a hlavně, ať se všichni v pohodě a užívejte léto.
0: Tak jo, pozdravuji ostatní, měj se krásně, ahoj. No a my si teď dáme od Dimitry jejich velikánský hit a tím hitem je Adie.

0: Music.cz.
1: A teď zpátky za Vojtou Danhelem, hlavním pořadatelem festivalu Food Fest. Vojto, kromě hudebních zážitků si tu budeme moci užívat i spousty dobrot a pití. 17. a 18. přece jedeme do Želče u Tábora na Food Fest. Tak máš k tomu nějaký komentář?
2: No určitě, protože nejčastější záměna pro náš festival je food zde, ale my jsme opravdu psáni z té od slova fotbal. Takže vezmu to od toho fotbálku. Za prvý se to koná na fotbalovém hřišti. Za druhý tam fotbalový turnaj opravdu bude. Už máme přihlášených 12 týmů, takže registrace už je plně prostě obsazená. A v sobotu ráno, až se lidi probudějí po těch fantastických koncertech pátečních, tak budou moct vyrazit na skvělou snídani do areálu. Výborný prostě pivko do skla, tanková Plzeň. A u toho budou moct sledovat fotbalový turnaj, který bude souběžně hraný na dvou hřištích najednou. Takže toť vlastně k Food Festu, k názvu. A co se týče toho jídla, tak nebojte, pro všechny milovníky jídla budeme mít opravdu skvostnou gastrozónu. Takže zahrádka, slunečníky, sklo. A co se týče jídla, tak opravdu jsme festival, který si zakládá na rozmanitosti i toho jídla. Takže i takovej malej food fest to bude na našem food festu, kdy se můžete těšit na více jak 40 stánků s jídlem. Na své si přijdou opravdu všichni, včetně vegetariánů, veganů a zkrátka všechny možný kuchyně, všechny možný
1: druhy. No to je
2: českých klasik, u kterých to samozřejmě začíná. Jo? No. Velmi si zakládáme na férových cenách uvnitř toho areálu, takže opravdu dbáme na to, aby ten festival byl prostě přátelský s těma cenama, takže přijďte, prostoru k ochutnání budete mít dostatek.
1: Pojďme ještě našim posluchačům, kteří si nás pustili až teď, říct, kde je možný zakoupit lístky. To je důležitá informace.
2: Nejlepší je navštívit foodfest.cz, kde vlastně máte aktuální informace o festivalu, můžete si projít provozní řád, informace o parkování, stanování. Tím, že letošní ročník má opravdu ambici stát se jedním z největších ročníků v historii festivalu, tak jsme přidávali nějaký parkovací plochy, takže jsou tam nějaké zajímavosti. Je tam samostatná záložka vstupenky, ta vás odkáže na NFC Tron a tam už zakoupíte vstupenky, parkování, stanování, originální merch a tak dále. Takže prodáváme prostřednictvím NFC Tronu. A pokud by přece jenom někdo toužil po papírový vstupence, tak máme krásný celobarevný DL-kový vstupenky. Prodáváme asi v 7 městech, takže na těch webových stránkách si najdete fyzický předprodej a v něm najdete veškeré informace o tom, kde originální vstupenku zakoupit. To je pro ty, co sbírají vstupenky z festivalu v originálu.
1: Ať přijde hezký počasí, ať přijde spousta lidí, a držím palce, ať se všechno povede tak, jak ty si představuješ se svým týmem. Měj se moc hezky a zas někdy někde ahoj.
2: Peťo, moc děkuju. Chtěl bych jenom dodat, těším se strašně moc, věřím tomu, bude to skvělý, přijďte, budeme se bavit, protože o tom to celý je.
1: No a teď si dáme ještě Olympik a od nich Kámen, co se valí, což je pecka z jejich posledního alba Bombardák. A Olympik si tu budete moct vychutnat celý jejich plnohodnotný koncert v pátek 17. července a samozřejmě na Food Festu v Želči u Tábora, kde jinde, že jo, taky. Vojto, ahoj.
2: Díky, mějte se, ahoj.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparáda.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků.
1: To byly Olympik a mým posledním dnešním milým hostem je Daniel Hnitka, zpěvák, kytarista a frontman skupiny Faustovy hračky. Dane, ahoj, vítej v rockmusic.cz.
2: Ahoj.
1: Faustovy hračky, to je plnohodnotná rocková banda, hrající i koncerty, a nebo si zatím sám a kapela je teprve ve vývoji?
2: No, tak zatím to vypadá tak, že vlastně to album se konečně dokončilo po té fakt nádherné cestě. Já jsem to někde psal, to byla taková jako procházka růžovou zahradou, kde je každý jabko úplně schnilý a pod každou sedmekráskou je stočená zmije.
1: S kým to dáváš?
2: A vlastně to vypadalo tak, že ta vize byla víceméně jasná, takže už pak jako to šlo tím proudem, aby se to hlavně jako nějak zhotovilo. Teď je to konečně hotový a teď se skládá ta kapela dohromady.
1: Takže ty jsi napřed udělal album?
2: Tak.
1: Natočil si věci?
2: Tak.
1: A na základě toho si vybíráš muzikant?
2: Tak, přesně. Aha, tak to je.
1: Jdeme si poslechnout tvoje muziku.
2: Paráda.
1: Mě nezdrhneš, se jmenuje tenhle ten single. Tak jo, mm-hmm. Že jo, vej, tak jdeme poslouchat Faustovy hračky.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jak se jmenuje tohleto tvoje debutový album a kolik je na něm písniček a pojď nám ho představit.
4: OK, tak album se jmenuje Vlci a prasatas.
3: Co je prasatas?
4: To S je tam taková věc, kterou...
3: Množné číslo.
4: No víceméně, ale je to taková chyba, kterou jsme tam udělali omylem, když jsme to logo dávali dohromady.
3: Jo, jo.
4: A ono to tam nějak zůstalo a já jsem si říkal, tyjo, to není jako úplně blbý. Nebo jako je to tak blbý, že mi to jako hrozně
3: sedí. Že to je dobrý.
4: Jo, přesně.
3: No, no.
4: Že je to taková jako stupidní třešnička. A rozhodli jsme se to tam nechat. Nicméně, album má 12 písniček, s tím, že jedno je intro, tak to bych do toho jako nepočítal.
3: No ale je to titul.
4: Jo, to no, zase jako patří to tam.
3: Uvádí tu desku,
4: tak,
3: jak si v život.
4: Tak, no. A je to takový něco trošičku jako pro holky, něco takovýho taky trochu ostřejšího, aby jsme tam úplně jako jenom nestáli jak tvrdý i na tom pódiu. A máme z toho radost samozřejmě, no. Jako trvalo to vlastně přes 2,5 roku to dát do téhletý finální formy, protože se to celý natáčelo u mě.
3: Hey, ty máš vlastní studio?
4: Jo, dělal jsem si to doma všechno, protože mě vlastně se nelíbilo, jak jakoby natáčejí okolní studia. Taky jsem měl samozřejmě omezené možnosti, to byla další věc, takže úplně
3: no,
4: nějaký sono, že jo, jsem se nemohl samozřejmě dovolit. A hlavně já úplně moc nemusím takové věci, jako že něco se musí, něco se nesmí, což v těch studiích dost často je spousta třeba nevyžádaných rad.
3: A hlavně čas na to.
4: A ten čas, přesně.
3: Když to prostě v ten daný moment nejde, tak na to peču, jdu na pivo.
4: Jo.
3: A hodím to tam druhý den, jo. Protože to je lepší, že jo?
4: Přesně.
3: Přijde i lepší nápad.
4: Jo, rozhodně, no.
3: Jo.
4: Rozhodně byl tam čas třeba na ty aranže přesně takhle, že jako přišel nějaký nápad, řekli jsme si, není to úplně dobrý a byla chvíle jako na to zase předělat, no. Žádná hodinovka, jo, jako
3: ano, předražená
4: tak. A tak dále, no.
3: Ano, takže a stres, volnost. Nemám dál prachy a tady ty věci, velmi dobře to znám.
4: No, jako ta myšlenka byla taková, aby to bylo kompletně samostatný, nezávislý a free.
3: A od srdce.
4: Rozhodně, hlavně.
3: No, to je hlavně, ano. Ty jsi stočil všechny nástroje sám? Protože tady slyšíme bicí, basu, kytary. Tak jak tohle to probíhalo?
4: Jo, je to tak, no. Je to tak, že vlastně...
3: Tak jsi multi-instrumentalista, který jsi natočil napřed bicí, pak do toho dělal playbacky basa, kyt a to, co bylo zapotřebí.
4: Jo. Ono jako takhle, ono to zní hrozně jako krásně, jako multi-instrumentalista. Já bych určitě rád řekl, že jako ty písničky jsou jednoduchý. Jo, jsou jednoduchý záměrně. Rozhodně jako nejsem nějaký egomaniak, že bych pak chodil a já jsem to nahrál jako na všechny písni, nebo to dále všechny. Jako
3: ale nahrál jsi to,
4: ale jo,
3: a to je důležitý.
4: Jako,
3: máš okolo sebe už nějaký muzikanty, jak jsme si tu řekli na začátku, že je tady na světě album. A teď výběr těch muzikantů, tak můžeš tomu dát nějaký komentář?
4: Určitě, už se jakoby ta kupa těch magorů, jestli můžu použít ten explicitní.
3: No musíš, výraz. Protože ono to jinak není.
4: Tak už se to dává konečně dokupy, protože my jsme takový, že nemáme úplně rádi nějaký pózy a na bicí, tak máme Vojtu, Juřičku, ten je skromně říže až. Nevadí mu to, protože prostě to chce dělat. A je fakt dobré.
3: A to je důležitý.
4: Přesně. A je hlavně mladý.
3: Ano.
4: Na basu je z okolí Havlíčkova Brodu Jakub Čálek. Tam takový vyhlášený pijatik.
3: Pípek. Rocker.
4: A teďka ta doprovodná kytara, ta je ještě taková jako otevřená, tam se teďka jedná jako s pár lidma, hledáme jako asi co komu bude nejpříjemnější, aby jsme si vyladili jako nějakou finální formu, ale už se to konečně hrne jako ke konci tohleto.
3: Tak fajn. Dáme si zakletou od tebe, což je spíš pro čičí, jo, než
4: no,
3: pro hlava.
4: Jo,
3: pej, tak jdeme poslouchat.
4: Poctivá záležitost.
3: Faustovi Hračky dneska po druhý.

0: CZ.
1: Jak to vypadá s videoklipama? Jsou nějaký k vidění a pokud ano, tak kde?
2: Určitě, tak videoklip zatím máme jenom jeden, připravujeme teda další, protože jsme se v tom neskutečně našli, že nás to fakt baví ta realizace. Nejen jako kvůli tomu, že to prostě potřebujeme jako propagační materiál, ale k vidění je videoklip na písničku Karolína a je to na streamovacích platformách YouTube, Spotify a ty klipy, to je taková jakoby dobrá forma toho, jak jakoby ukazujeme to, co máme rádi, protože třeba ten klip na tu Karolínu je jako podle mě docela dobře ujetej. My máme rádi takový jako temný vzhled, takový ďábelský, ale prostě se srandovní nadsázkou, jo, jakoby podle nás ty lidi se chtějí bavit, nechtějí jako se trápit nějakýma těžkýma tématama.
1: No, samozřejmě, ano.
2: A to natáčení třeba to byla opravdu sranda, no, protože to se natáčelo prostě tak asi 1000 let starým domě, kde prostě byla spousta jako třeba renesančního nábytku prostě různých takovejhlech, jako bylo to prostě jak antikvariát, což nám se výborně hodilo, protože jsme ten klip chtěli černobílej s upírem prostě, tak to bylo optimální. Jsme tam přišli, jenom jsme chodili po baráku, sbírali jsme všechno, co se nám jako líbilo, tak jsme tam načančali všechno jako možný. A za co jsem třeba hrozně rád, tak, že všechny ty triky, co třeba v tom klipu jsou, tak všechno jsou praktické efekty, jo, nebo nějaká post jakoby produkce, dodělání. Mm-hmm. Není to žádná umělá inteligence, my máme jako všechno založené na tom, že to opravdu všechno si vymýšlíme, děláme sami, nechceme jakoby, když to řeknu blbě, se chlubit jako cizím peřím v tom, že si tady prostě za půl minuty vygenerujeme jako úplně ultra
1: klip. To říkáš správně, ale...
2: No, takhle. To vidíme.
1: Kdyby sis mohl vybrat, s kým natočit single, kdo by to byl? A já bych jako asi jako věděl, ale nechám to na tobě.
2: No, já bych asi taky věděl, ale to úplně říkat nebudu.
1: Tak jsme slyšeli dva singly tvoje, že jo, nebo dvě pecky z debutového alba, tak mě to evokuje svým způsobem člověka, který je tady tomu soundu hodně blízký a který ho vlastně i tady možná i nastartoval.
2: Jako s tím a tím souhlasím.
1: Alternativní rock, který tady předtím nebyl.
2: Rozhodně.
1: Zvána stavě věci.
2: Je to tak, jako samozřejmě ta inspirace, už když jako se to poslechne celý to album, tak jako by třeba některé melodie a písničky a texty utekly, některý víc, některý míň tomu, aby to bylo takhle blízko. A samozřejmě každý je něčím ovlivněný.
1: Ono se to časem vytříbí, hele.
2: No jo, jakoby...
1: Je dobrý být na startovní čáře s něčím tak kvalitním. A pak se rozvíje dál. No a to myslím, že tady vlastně je.
2: Tak to moc děkuju, to mě těší. Jako začalo to... Třeba ta písnička Mě nezdrhneš, tak ta byla úplně první. Jo, to vlastně celý začalo. Ale pak třeba, když se to poslouchá celý to album, tak jak je tam třeba pak ten Čerchmant, nebo ten Sedmej syn a ty Vlci a prasata, tak to si myslím, že už pak šlo hodně jako svojí cestou.
1: No, dáme si Sedmýho syna.
2: Super.
1: Třetí pecku od tebe.
2: Dobrá palba.
0: A tak pojď. Kdo na mě narazí, smůlu má. A každej v okolí mě dobře zná.

0: kde najdeme kapelu Faustovy hračky alias tebe osobně na netu?
1: Opět na těch streamovacích platformách, jako je ten YouTube a Spotify, a jinak klasika, prostě Facebook, Instagram.
0: Já ti moc krát děkuju za tvoji návštěvu v dnešním dílu rockmusic.cz a držím palce, ať se daří.
1: Tak super, moc děkuju za
0: pozvání. A doufám, že se nevidíme naposled, že budeš tvořit dál.
1: To si pište.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou bude Petr Pečený a Martin Němec od Mixu. Vám mává jako každý týden ze studia AVI pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň, anebo tak ještě bye bye a píčaj.
2: Roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Čau ve spolegrokeři, vítejte u prvního červencového vydání pořadu Víkend, který dneska odstartujeme s legendárním Rush. Ti se, jak všichni dobře víme, ve velkém stylu po dlouhých 11 letech vrátili na koncertní pódia, a to s Anikou Nils za bicí soupravou. Bohužel nastala situace, kterou nikdo nečekal, a to, že byla frontmanu Geddy Mulí zjištěna akutní laryngitída a taky bronchitída. To samozřejmě mění jejich plány, a tak museli odpískat část svojí štace v Texasu. No, co se dá dělat, tak mu popřejeme brzké uzdravení a návrat na pódia.

O start dnešního dílu pořadu Víkend se postarali Rush a my budeme pokračovat s Floor Jansen, která vypustila do světa termíny svého turné. To odstartuje 14. ledna a bude mít celkem 10 zastávek, mezi kterými nebude chybět ani naše česká země. Tu navštíví 27. ledna, bude to konkrétně v pražském klubu Roxy a máme se těšit jak na osvědčené hity kapely Nightwish, tak na její zbrusunové pecky, ze kterých si jednu teď dáme v plné parádě.

pořadu Víkend dostala prostor Flor Jansen a před námi jsou legendární Sinner, kteří finišují se svým údajně posledním studiovým zářezem. Ten by měl spatřit světlo světa 31. července a objeví se na něm celá řada velice zajímavých hostů, jako třeba André Hilgers, Sasha Krebs a další. My si z toho jejich díla dáme už druhý single, který je podle Ronnieho Romera takovým malým návratem do 80. let. Jestli tomu tak opravdu je, tak o tom si udělejte obrázek sami. Každopádně za mě palec nahoru.

televizi Rebel, tak jako rádiu Čas Rok, pokračuje pořad Víkend a pokud se letos chystáte do Vizovic na Mástry a jste sběrateli podpisů, tak vám určitě nesmí uniknout autogramiády, které tam odstartují hned první den konání akce, a to ve čtvrtek

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Čau, rockeři, je tady další rok speciál a jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, jsme přímo v dějišti festivalu Rock for People, takže dnes velice speciální. Tak ještě jednou všechny zdravím a jak můžete vidět, tento díl natáčíme přímo v dějišti festivalu Rock for People, který zapisuje 31. ročník. No a jak můžete za mnou vidět, tak ta velká stage, která je mimochodem druhá, tam zatím moc lidí není, ale plní se to. Ostatně jako v celém areálu a těch lidí je tady letos opravdu moc. My se spolu projdeme, ukážeme si, jak to tady zhruba vypadá, no a samozřejmě si budeme pouštět muziku. Ale půjdeme na to trošičku jinak, protože kapely z letošního ročníku už jsme v jednom rok speciálu měli, no tak dnes budeme vzpomínat na kapely, které tady v minulosti zanechaly rovněž velkou stopu. Jako třeba The Offspring, ti tady vystoupili nejenom jednou, no a tak si je můžeme dát právě teď.

Pokračuje rok speciál, který dnes natáčíme přímo v dějišti 31. ročníku festivalu Rock for People. Letos je to poměrně na bahně, prší nám tady, ale na druhou stranu získáváme tak zcela nové zážitky. Zážitky tady byly i loňský rok, kdy se slavilo 30 let, takže na to můžeme ještě trošičku zavzpomínat, protože ta oslava byla se vším všudy, no a nechyběla mega hvězda. Nechyběla kapela, kterou asi už nikdo nečekal, že možná někdy na pódiu uvidí. Ano, jsou u toho drobné změny v sestavě, některé vynucené, ale i tak si myslím, že Linkin Park to zpátky nakopli parádně. Takže pojďme taky teď zavzpomínat na loňský ročník 30. Rock for People společně s Linkin Park.

Festivaly jako Rock for People to samozřejmě je, převážně o muzice, ale když jste tady několik dní, tak přemýšlíte, co dělat. A tenhle festival nabízí řadu možností. Jak můžete vidět, tak si třeba můžete zajít do obrovské herny a rozdat si to třeba s kamarády nebo s někým známým. Můžete porovnat své zkušenosti, změřit své síly v nějakých různých bojových hrách. No zkrátka dobře, je to jenom na vás. A tyhle věci, řekněme, jsou takové tradiční na tomto festivalu. A když jsme u těch tradic, tak jedna z kapel, kterou rozhodně můžeme považovat za tradiční, tak to je Vypsaná Fixa. Letos nebyla předem oznámena a pak se samozřejmě lidé ptali, bude Fixa, nebude Fixa? No samozřejmě, že Fixa byla. A byl to takový utajovaný koncert hned první den dopoledne. Vypsaná Fixa prostě k festivalu Rock for People patří, takže si ji můžeme dát i právě dneska a právě teď.

Takže skutečně, jak vidíte, tak Rock for People není jenom o té muzice, je tady celá řada aktivit a můžete i do velkých DPSkých výšin na krásném vídeňském kole. Já jsem třeba takhle v minulosti z takové výšky sledoval poslední koncert Sum 41 tady na tomhle festivalu a byl to zážitek. Na těch zážitků je tady celá řada. Tohle je opravdu krásný pohled, tak doufám, že vám ho alespoň malinko nastíním. A samozřejmě se vrátíme i hudebně, vlastně k tomu minulému ročníku, protože od loňska je tady takzvaný bonusový den, pátý den festivalu, na kterém vystoupí krom velké hvězdy i další kapely. Loni to byly třeba Coast Kid, poměrně zajímavý projekt a jelikož já vám rád ukazuji zajímavé kapely, tak si dáme právě Coast Kid.

0: Nedílnou součástí každého velkého festivalu je samozřejmě gastrostránka. Jak můžete vidět, i na Rock for People je o lidi postaráno. My zrovna točíme u stánku, kde dělají jako strašně velké langoše. Ahoj!
1: Dobrý den.
0: Tak prosím tě, kolik toho uděláte za ten festival?
1: Za festival uděláme kolem 6000 langošů. Vychází to zhruba přes 1000 denně.
0: Přes 1000 denně. A vy osobně si dáte langoš po jak dlouhé době?
1: Myslíte potom, jo?
2: No.
1: No, po dlouhý době. Sníme jich tady tak 2-3 denně v rámci nějaký svačiny, takže myslím, že na ně budu mít chuť až tak za 2 měsíce, no.
0: A když začíná příprava na takový festival, třeba kdy osobně se dostáváte do té finální fáze příprav?
1: Já bych řekl tak 2 týdny před festivalem, protože to musí být zkompletovaný a no, asi tak.
0: Nějaká tajná receptura?
1: Dělat je dobrý, z poctivých ingrediencí a hlavně hodně velký.
0: Dobře, tak děkujem, mám určitě chutná, díky moc.
1: Děkuju.
0: No a my pojďme na další muziku, dáme si zase další kapelu, která v minulosti udělala velké věci na festivalu Rock for People.

0: Jsme zpátky v rok speciálu, který dneska natáčíme přímo v dějišti 31. ročníku festivalu Rock for People. A já jsem moc rád, že si čas udělal i Michal Tomes, zakladatel. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po roce. My to točíme pátý den, poslední den, ale ještě toho před námi spousta, včetně vystoupení Iron Maiden. Ale nicméně, kdybyste měl zatím zhodnotit ty 4 dny, jak to vidíte letos?
1: To je právě tyhle rozhovory, kdy se měli točit na začátku, kdy člověk čerstvý a nemá za sebou právě ty 4 dny plný deště a nějakých jako extrémních podmínek, na který nejsme běžně zvyklí, ale i tak musím říct, že vlastně jsem nadšený, jo, protože tým teda, ten zažívá opravdu perný chvilky, ale makají úplně na 100%, ale návštěvníci hlavně, ty jsou úžasný, ty si to prostě užívají bez ohledu na to, jestli na ně prší, nebo teďka trošku fouká zase, ale prostě bavějí se a to je vlastně to, proč se člověku vždycky naléje zpátky ta energie, protože to je vlastně nádherný.
0: Tady už spousta lidí přijelo den předem, ale to pro ně byl připravený taky takový trošičku koncert, vlastně už v úterý, takže nová tradice, už to bude 6 dní Rock for People.
1: No, jako, myslím, že budeme spíš zkracovat, než prodlužovat. Jako, na příští rok už jsme ohlásili, že budeme jenom 4 dní a doufám, že nám to nic nezmění.
0: Pro vás osobně letos bylo tady nějaké překvapení, nějaká kapela, která vás potěšila?
1: No, určitě, já jsem vlastně i taky, jako, protože dramaturgii dělají i mladší kolegové a občas se tady objevují kapely, které i já jako vlastně rád objevuju, takže já třeba z té české scény jsem tady viděl zpěvačku Marie April, která mě totál jako vranula, jaká je skvělá, vůbec jsem netušil, že na české scéně se pohybuje někdo takhle šikovnej. A vlastně těch kapel, co jsem náhodou viděl jednu, dvě písničky, a byl úplně super, tak těch jsem viděl jako minimálně 10.
0: No a my se můžeme trošičku i věnovat roku 2027, protože včera tady proběhlo velké oznámení, první headliner, Blink-182, za mě obrovské jméno. A zase vlastně, když já to vemu osobně, byli ten Linkin Park, letos Limp Bizkit, Blink-182, za mě to je ten návrat nostalgický na ten přelom nového milénia.
1: Jo. Takže já myslím, že to je kapela, která Rock for People jako velice patří žánrově a že publikum vlastně jako velmi zatím oceňuje, že tady v nás budou. Oni tím oznámili Rock in Park, Rock am Ring a my jsme vlastně jako další festival, takže zvážíme si toho, vlastně je to taková i jako premiéra pro nás, protože doposavať se nám nikdy nepodařilo na stávajícím ročníku oznámit kapelu na budoucí ročník, což mnohdy jsme měli rozjednaný, ale to potvrzení třeba přicházelo později, tak teď se to povedlo poprvé udělat, takže je to taková po 31 letech premiéra.
0: Těšíme se i na další kapely, které budou oznámeny, možná třeba kdy můžeme čekat další nějaké oznámení?
1: Já myslím, že to bude tak přicházet jako v průběhu konce léta, podzimu, jako tam budou ty vlny oznamů určitě jako narůstat.
0: Takže my se těšíme. My si Blink-182 tu dáme v rámci takového nalákání na rok 2027. A já vám moc děkuji, že jste si udělal čas. Díky za festival.
1: Taky.
0: A budeme se těšit.
1: Děkuji.

Roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Zdravím všechny, kdo poslouchají Rádio Čas Rock, zdravím všechny, kdo ladí nebo sledují televizi Rebel, zdravím všechny, kdo poletují po sociálních sítích, až už to jsou Facebooky, YouTube a podobně, kde všude koukáte na backstage. Dneska opět povídání o festivale, dneska povídání v podstatě o vrcholu letní festivalové sezony a tím třeba pro mě a pro celou řadu i vás je Masters of Rock ve Vizovicích. Se mnou Jirka Daron, promotér festivalu, zdravím tě Jirko,
1: ahoj.
0: Tak Jirko, Masters of Rock ve Vizovicích, to je festival, který už do té třetí dekády vstoupil před nějakými dvěma lety, jestli to dobře říkám, ano. Všichni se na to strašně těší. Už v podstatě od zimy, já už před x lety jsem od prosince už tak jako sledoval, co se tam pomalinku objeví. Úplně na začátek, než se začneme bavit, co se v červenci objeví letos na Mástrech. Je to náročnější to dát dohromady ten line-up těch kapel, nebo už to je za ty roky taková, dneska je modní slovo, pohodinda?
1: V tomto náročnost úplně netkví. Každoročně se snažíme tam umístit kapely, které zastupujeme, vzít nějaké kapely, i které nikdy nehráli na Masters, jako vzít nějaké hvězdy, jako jo, který fanoušci opravdu neměli možnost jako tady na Moravě třeba nikdy v životě vidět. Jako, jo. A je to, jakoby ta stavba je každoročně jakoby stejná a vždycky záleží na tom, kdo je mání na tom trhu, kdo jede to turné po Evropě a tím vlastně jako je to alfa omega. Jako, jo. A někdy se ti podaří poskládat ten line-up trochu víc atraktivnější, někdy míň. Samozřejmě ta atraktivnost v tom line-upu pak kopíruje návštěvu. Jo, když je to prostě jakoby super line-up, přijde o něco málo víc lidí, když je to slabší, přijde jako trošku míň lidí. Jo, ten Masters of Rock, to je kulturní záležitost, na to ty lidi prostě chodí, chtějí tam být a tak dále, ale furt cítíme, když uděláš tak, jak je letošní ročník, opravdu atraktivní ten line-up, takže to vidíš na těch vstupenkách.
0: Jseš spokojený s tím letošním jako ročníkem?
1: Určitě, určitě ano.
0: Co je podstatná věc toho letošního ročníku, protože v podstatě si takzvaně jako, řekněme, rozhodil biologické hodiny řadě rockerů tím, že jsi to posunul o týden.
1: Ale to
0: na to byli úplně, lidi zvyklí celkem. Se,
1: ono to úplně tak jako není. Jo. Ono v té historii už v těchto termínech mnohokrát Masters of Rock byl.
0: Dobře, tak až tak hluboko nejdu.
1: Jo,
0: dobře.
1: A prostě osciluje to v tady těchto dvou týdnech a oni se ty dny ještě dokonce mění, že se posouvají, jako, takže jako není, je to, není to nic jako zcela výjimečného. Jako.
0: OK, dobře. Nechme teďka to, co jsme říkali a pojďme se teda podívat na to, co nám Jirka Daron nachystal pro letošní rok. Headlineři. Zmiňme headlinery pro jednotlivé dny.
1: Tak největší hvězdou, jako podle mého, jako, když to není hvězda jako osobně, jako jeden muzikant, jako je ta druhá hvězda, jako, ale je to, že vlastně skupina Halloween, která se dala dohromady, má tři zpěváky. Ten Pumpkins United, jo, co před lety zaznamenala, když vlastně přizvala opět do kapely Kai Hansena a Andy Derise a najednou tam jsou tři zpěváci a je to velká mnohočlenná kapela, tak to byl strašný zlom. To byl strašný zlom, jako já jsem tak trošičku pyšný na to, že vlastně taková malá nahrávčička k tomu zlomu vlastně začala na Masters of Rock, když bylo vlastně to památné vystoupení Halloween a Gamma Ray a ten Kai už přišel jako za těma klukama z Halloween a hráli s nima jako a strašně si to užívali. Pak jeli světové turné. Už to začalo tehdy tak jakoby lámat jako i díky tomuto prostě této zkušenosti z Masters of Rock jako. A v momentě, kdy to opravdu se ve světě ukázalo, že chlapci jsou všichni dohromady, tak prostě to vyletělo, víš co, to je prostě z 5000ový haly, které jsme dělali v té staré sestavě do vyprodaný 16000ový O2 arény jako v nové sestavě. Jo. To znamená, to jako probudilo ten divácký zájem a navíc oni furt skládají skvělý desky.
0: Čím jakoby myslíš, že to je, že se projekt Pumpkins United, kdy vlastně přišli Kiske Hansen jako hosté, řekněme, stal regulérní zpátky kapelou, že to je jako věk, vyříkáme si to, já nevím, teď to řeknu, a tvrdo prachy a jo, čím myslíš, že to
1: ale tady podle mě prachy nehrajou jakoby roli,
0: já si
1: jako
0: myslím,
1: ten
0: že ne,
1: Kai když měl úspěšný projekt Gamma Ray, jako velice dobře se mu dařilo, jako to prostě není o penězích. Já si myslím, jakože víš, jakože někdy si něco uděláš, jako často odvané, ty na to zapomeneš, nebo už to tak jako nebolí něco a prostě ta chemie vždycky mezi nima byla, jo, a ta chemie je i teď, jako a to je vidět, prostě oni se podílejí všichni na tvorbě těch desek od nejmladších členů až po ty nejstarší, jako a prostě každý tam má svoji část, jako na té desce, chemie je to úžasná a ty desky Halloween, každá nová deska Halloween, jako je pro mě, jako je prostě úplně super věc. Mají našláplo furt být více a více jako populární, což je strašně, strašně jakoby zajímavý efekt a navíc, jako na Master of Rock, oni mají výroční show ke 40 letům kapely, jo, což je prostě úžasná věc a velká oslava na festivalu, který mají rádi a který prostě je s nima spojený tady v České republice, jako no.

0: další headliner, jako je jako persona sama o sobě, je to Marilyn Manson a já jsem rád, jako že po loňském bouřilákovi Tylovi Lindemanovi máme další takovou to hvězdu z tohoto ranku. No a já si myslím, že takových těch jako personalit, jako to je persona, že Marilyn Manson, to je prostě
1: kultovní, pro mě strašně kultovní, zajímavé jméno, kultovní, já bych ho nečekal.
0: Ale,
1: to se povedlo to... právě tou zhodou okolností, anebo si vyloženě potom méně třeba byt několik let šel?
0: Ano, prostě po Judas Priest jsem šel několik let, po Bruceovi Dickinsovi a tak dále. A tady ne, tady byla prostě zhoda takových nějakých náhod, jako jo, a prostě nějaký spolupráce jakoby s kamarádama z Live Nation, jako který nám k tomuto pomohli, jako jo. Takže jako jsem rád, že ten Marilyn Manson poprvé dojede jako taky do Vizovic, jo. A není to jednoduchá jakoby osoba, jako jo, ale nesmírně ceněná, nesmírně atraktivní. A když říkám, že není asi jako jednoduchá osoba, tak to jenom tak, že my jsme chtěli omyl koncert dlouhou dobu vyprodaný v pražské hale Fortuna, bylo to na konci loňského roku, prostě úplně sold out, velká hokejová hala. Jo, a teďka já samozřejmě jsem chtěl tam nazbírat nějaké věci pro propagaci toho našeho festivalového vystoupení, jo, tak jsem za klukama z Live Nation dojel, jo, tak jsme zkusili nějaké věci, jako které se nepodařilo, jestli by natočil nějakou pozvánku, jestli něco, jako tak nic neproběhlo, tak jsem chtěl aspoň nazbírat fotomateriály a člověče, i to byla velká práce, jako, protože vlastně tam neexistoval v té hale žádný z regulárních novinářů, který by ho mohl fotit. Aha. Takže tam byly dva fotografové, jeden fotil pro Live Nation, druhý jsem byl já jakože pro Masters of Rock. Takže jsme byli dva, kteří mohli fotit jednu písničku, kdy foukala neustále na něho mlha.
1: Ano.
0: Ale i tak jsem si pak s tím pohrál, jako vytáhl jsem to. A jakože se to jako podařilo, že ty fotky fakt jako byly asi pak i pěkný, ale určitě byli úspěšní pro diváky. Když jsme udělali oznamku na Facebooku Masters of Rock, že přijede Marilyn Manson, tak to bylo velké šíření, velký dosah a četlo to 150 tisíc lidí. Když jsme tam dali fotky, které vlastně nikdo neměl z toho koncertu, tak to bylo takové šíření, že to bylo přes 200 tisíc. Takže tam jenom vidět, jakože jako není to jednoduchý ho ani fotit, ani k tomu se prakticky jakoby velice těžce
1: možná jakoby dostáváš. Možná proto to má ten ohlas, že ti lidi prostě pak zareagují na každou fotku, jakože prostě no, to může jako, být zajímavé.
0: Jako jsem moc rád za toho Marilyna Mansona, že představíme něco prostě pro fanouška Master of Rock neotřelého, nového. Jo, samozřejmě ty desky jsou skvělý, já mám jak tu poslední jako aktuální desku, jako tak je prostě nějaký jakoby starší a jako je to dobrý a tak je to strašně zvláštní i člověk, jako neznám osobně, jako on tak s tou, co si přečteš, a že on, to, je to, zní to neuvěřitelně, on, který má ty obrácení kříže na pódiu jako hlavní dekoraci, jako, tak vlastně on pochází z velmi silně křesťanské rodiny, která to tak přeháněla, že vlastně mu to celý zprotivila a znechutila, jako, a on prostě se obrátil proti tomu a proti tady takovéto výchově, jako tím, co je, a spojil si jméno jako z nejobdivovanější herečkou Spojených států, jako Marilyn Monroe, s nejnáviděnějším člověkem, jako sériovým vrahem, masovým vrahem, a s tou si udělal svoje jméno Marilyn Manson. Jako. Takže prostě už jenom prostě tady tohleto, jakože je to určitě kontroverzní, ale skvělý muzikant.
1: Jsem zvědavý.
0: Já bych na tom, že jak jsem byl fotit ten koncert v té Praze, jako bylo to úžasný, jako výborný koncert, jako fanoušci Master Rock zažijou něco neotřelého, to jim garantuju.

0: když jsou 4 dny, máme celkem 5 headlinerů, takhle to prezentujeme, protože takhle to nějak jako je z hlediska těch velikosti a významu kapel. Já bych dál zmínil Arch Enemy. Zmínil bych to proto, že jako bude to takové premiérové vystoupení s novou zpěvačkou. Jako, a my, když vlastně si třeba jako zajistíme nějakou titulku, třeba v hudební časopisu Spark, k propagaci Masters of Rock, jako, tak jsme zvažovali, že bychom to udělali s Marilyn Mansonem, ale víme, že asi bychom nedostali rozhovor, jako, bychom museli nějak jakoby, dát dohromady jinak, jako, ale když nastala ta situace s Arch Enemy, tak říkáme ne, musíme přinést rozhovor s Arch Enemy a zeptat se Michaela, kapelníka, jo, a zeptat se nové zpěvačky na jejich pocity, jak to bude fungovat, jaká je tam chemie, jako, jaké to je. A vlastně je to taková, jakoby, víš co, pro toho metalovou fanouška a fanouška Arch Enemy je to premiéra, jako. Jo, to je obrovská premiéra, kde uvidí novou holku za mikrofonem a prostě jsou velké očekávání a já si myslím, že
1: bude,
0: že
1: to je, že, srovnávat, no?
0: Že bude se srovnávat, jako je to velká atraktivita, ta holka samozřejmě vypadá skvěle, jako vypadají skvěle ty zpěvačky, že jo, prostě minulá i současná, jako jo, jsou tu dračice, mladý holky, jako jo, tak jako věřím tomu a ta jako ty Arch Enemy stojí na hudbě toho Michaela, jako jo, že prostě to jako tak jako je. A když se změnila Angela, prostě nechce skákat na tom pódiu, že chce být management kapely, tak ona je ta, co řídí ten chod a život Arch Enemy. A ona je nesmírně chytrá, jo. A já si myslím, že víš, jako ta chytrost se projevila i v tom, že si řekla, tak já bych ještě dál mohla, proč by nemohla dál zpívat, jako v jejím věku prostě zpívají jako Svendoro Peš, jako no, všichni jako zpívají dál, jako. A on si říkal, ne, prostě už nastal čas tam dát mladou krev, jako, a našla si mladou krev. A teď si zase našla mladou krev, to znamená, to má všechno podpis té Angely. A tím, že to má její podpis, jako, tak já věřím tomu, jako, že to bude skvělý. Další jméno jsou In Flames.
1: Na to se hodně lidí těší, to jsem tak zaslechl už teď ty ohlasy, že na to jsou všichni zvědaví.
0: Jo, jako já teda jako v té 22 leté historii myslím, že to je první vystoupení
1: In Flames. Poprvé In Flames.
0: No, že jsme, myslím, In Flames ještě na Masters of Rock neměli, že tam ještě nehráli, jako, no, že to bude prostě taky taková jakoby premiéra, stejně jako bude premiéra další kapely, no, jako toho posledního headlinera, kapely Slow to Play Well, jo, což je kapela jakoby hrající prostě zase jiný styl jako metalu moderního pro mladý lidi, jako jo, trošku takový hardcore, jako a takhle, takže to prostě jako zase něco jiného neotřelého, to znamená těch neotřelých prvků, jenom mezi těma headlinerama jako je prostě celkem dost, jako a co kapela, to je úplně jiný hudební styl, jako když jsme Halloween, to jsou prostě klasičtí speed metalisté a prostě jednička z tohoto žánru, jako jo, Marilyn Manson má svůj vlastní styl, jako Arch Enemy, jako taky. Prostě taky, jo, Slaughter taky a In Flames taky mají svůj vlastní styl, že prostě ta každý ten headliner má prostě, je to strašně barevný, ta dramaturgie.
1: My jsme probrali 5 jmén, ale i ty další jména, podle mě, nebo pro mě, skutečně stojí za to. Ta moje první otázka na ty další jména, budou The Rasmus?
0: Hele, to jsi strašně vtipné, jako já děkuju.
1: Dali se kluci kameramani, protože jo, mají strašně rádi gitaristku a už se to odmítalo, jakože rušilo.
0: Víš, to není takové veledílo, jak jsem čekal na Bruce Dickinsona, jako fakt dekády let, jako, že to prostě možná, nevím, 15 let jsem tam psal, jako, a nejel furt turné solové, já neměl disku, jako. Ale tady to bylo taky taková, tak tříletá, je to tříletá práce, kde vlastně

0: to potvrdilo, jo, a než se to oznámilo, tak se to zrušilo.
1: Ano.
0: Pak se to dokonce potvrdilo i oznámilo a stejně se to zrušilo. A teďka je to na potřetí, ale víš co, prostě ty kapely to tak nikdy mají, oni si myslí, že vydají desku, pak ji nevydají a když ji nevydají, tak vlastně jako řeknou, že nikam nejedou, jo, a takhle se to posouvá, jako jo, a je to zcela běžný, já to znám, teďka to řeším na 2027 s jednou jako naší kapelou, tak taky měli jsme domluvený, jakože by hráli na Metal Festu, což je začátek června.
1: Ano.
0: Jo, ale on se nestihne deska, ona vyjde později.
1: Jasně.
0: Nemohl bys ten Rockcastle, jako nebo Masters of Rock. Jo, takže prostě jakoby ty jako s tím šibujou, ale je pravda, že zatímco někdo s tím šibuje o měsíce, tak Rasmus šiboval o roky.
2: O roky, jo, jasně, takže... jasně, rozumím. Další jména a v souvislosti s tím, to, co se vlastně pravidelně děje na Masters of Rock ve Vizovicích, jsou výroční show. Takže v letošním roce jedna z těch, které mě okamžitě zaujaly, Walls to the Walls, 40 let
0: jasné.
2: A Udo Dirk Schneider.
0: Jasné, je to jako famózní dědula, oblíbenec, miláček českého publika, jako on je skvělý. Jako,
2: jo.
0: Ale mít v jeho věku hlas v takový kondici, jak má on, a být v takový pohodářek, jo, jako, to je radost, jako ho viděli v tom zákulisí, jako výborný.
2: Já si myslím, že on si musí užívat tady toho
0: hodnosti. Je to výborný jako jo, prostě, jako je fakt, jakoby skvělý, jako užívá si ty koncerty, jako má to rád, jako, a spolu s ním, jako je další bývalý člen Accept, jako, že jo, jako jo, takže vlastně, jako, to Boston budou slavit dva lidé, kteří to zažili.
2: To, a to se tam odehraje celé ta deska?
0: Jo, oni dají celou desku plus další písničky.
2: Jasně.
0: A vlastně Udo Dirkšan společně s Petrem Balézem vlastně jsou členi, kteří vlastně na této desce, jako původní desce Akcept, jako jo, účinkovali.

0: velmi často to mají pojmuto lidi jako celotýdenní dovolenou, což znamená, vyrazí už prostě o víkendu nebo v pondělí. Oficiálně se otvírá areál kdy?
1: Tak areál se otvírá vždycky ve 12 hodin ve čtvrtek. Jo.
0: Takže... A udělám hudební odbočku letos po dvou letech znovu Floret?
1: Po dvou letech, jasné, naši standardy. Kamarádi...
0: Tak,
1: musí být.
0: Musí být. Tak ti to celé odstartují ve 12, že jo. Takže ve 12 nebo v poledne se teda otevře, nebo v hodinku předtím, a jede se standardně do půlnoci.
1: Ne, tam se jede vždycky do dvou
0: myslím
1: hodin.
0: Myslím, do neděle půlnoci, promiň.
1: Tak ano. První tři dny se jedou do dvou do rána.
0: Jasně.
1: Až nedělní půlnoc jako je opravdu finále.
0: Jo.
1: A s posledním tónem Marilyna Mansona skončí tenhle ten ročník.
0: Udělejme malé zhrnutí, což znamená den, od kdy do kdy a na koho se můžeme těšit.
1: Tak od 16. do 19. července v areálu Rikerky Rudolf Jelínek, 22. ročník festivalu Masters of Rock s velkýma oslavama Halloween, 40 let na scéně, poprvé ve Vizovicích Marilyn Manson,
0: ano.
1: A i In Flames. Dále Arch Enemy s novou zpěvačkou, a poprvé v Vizovicích taky nový objev Slototu Prevail.
0: Úplně na závěr, bando, jsme se rozhodli, nebo Jirka Daron se uvolil, že nám věnuje vstupy, nebo vám tedy, že věnuje vstupy, což znamená, dáme třem výhercům po dvou vstupenkách, a na tobě je teď, aby si řekl soutěžní otázku.
1: Tak kdo se bude loučit se svou kariérou na Masters of Rock?
0: Tak jste slyšeli, která show, které kapely, nebo kdo se bude loučit, to je podstatné, takže chceme jméno, na Masters of Rock 2026. Pište do komentářů na facebookový profil a tři z vás dostanou po dvou stupenkách. Jirko, děkuji moc za pokec.
1: Taky díky.
0: Ať se tento rok vydaří. A přátelé, všichni se společně vidíme na Masters of Rock 2026 ve Vizovicích. Mým hostem byl Jirka Daron. Mějte se.
1: Ahoj.
2: Připravte se, léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holbarok na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas rok k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Čas Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Čau, rockeři, je tady další rok speciál, jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, jsme přímo v dějišti festivalu Rock for People, takže dnes velice speciální. Tak ještě jednou všechny zdravím a jak můžete vidět, tento díl natáčíme přímo v dějišti festivalu Rock for People, který zapisuje 31. ročník. No a jak můžete za mnou vidět, tak ta velká stage, která je mimochodem druhá, tam zatím moc lidí není, ale plní se to. Ostatně jako v celém areálu a těch lidí je tady letos opravdu moc. My se spolu projdeme, ukážeme si, jak to tady zhruba vypadá, no a samozřejmě si budeme pouštět muziku. Ale půjdeme na to trošičku jinak, protože kapely z letošního ročníku už jsme v jednom rock speciálu měli, no tak dnes budeme vzpomínat na kapely, které tady v minulosti zanechaly rovněž velkou stopu. Jako třeba The Offspring, ti tady vystoupili nejenom jednou, no a tak si je můžeme dát právě teď.

Pokračuje rok speciál, který dnes natáčíme přímo v dějišti 31. ročníku festivalu Rock for People. Letos je to poměrně na bahně, prší nám tady, ale na druhou stranu získáváme tak zcela nové zážitky. Zážitky tady byly i loňský rok, kdy se slavilo 30 let, takže na to můžeme ještě trošičku zavzpomínat, protože ta oslava byla se vším všudy, no a nechyběla mega hvězda. Nechyběla kapela, kterou asi už nikdo nečekal, že možná někdy na pódiu uvidí. Ano, jsou u toho drobné změny v sestavě, některé vynucené, ale i tak si myslím, že Linkin Park to zpátky nakopli parádně. Takže pojďme taky teď zavzpomínat na loňský ročník 30. Rock for People společně s Linkin Park.

Festivaly jako Rock for People to samozřejmě je, převážně o muzice, ale když jste tady několik dní, tak přemýšlíte, co dělat. A tenhle festival nabízí řadu možností. Jak můžete vidět, tak si třeba můžete zajít do obrovské herny a rozdat si to třeba s kamarády nebo s někým známým. Můžete porovnat své zkušenosti, změřit své síly v nějakých různých bojových hrách. No zkrátka dobře, je to jenom na vás. A tyhle věci, řekněme, jsou takové tradiční na tomto festivalu. A když jsme u těch tradic, tak jedna z kapel, kterou rozhodně můžeme považovat za tradiční, tak to je Vypsaná Fixa. Letos nebyla předem oznámena a pak se samozřejmě lidé ptali, bude Fixa, nebude Fixa? No samozřejmě, že Fixa byla. A byl to takový utajovaný koncert hned první den dopoledne. Vypsaná Fixa prostě k festivalu Rock for People patří, takže si ji můžeme dát i právě dneska a právě teď.

Takže skutečně, jak vidíte, tak Rock for People není jenom o té muzice, je tady celá řada aktivit a můžete i do velkých nebeských výšin na krásném vídeňském kole. Já jsem třeba takhle v minulosti z takové výšky sledoval poslední koncert Sum 41 tady na tomhle festivalu a byl to zážitek. Na těch zážitků je tady celá řada. Tohle je opravdu krásný pohled, tak doufám, že vám ho alespoň malinko nastíním. A samozřejmě se vrátíme i hudebně, vlastně k tomu minulému ročníku, protože od loňska je tady takzvaný bonusový den, pátý den festivalu, na kterém vystoupí krom velké hvězdy i další kapely. Loni to byly třeba Coast Kid, poměrně zajímavý projekt a jelikož já vám rád ukazuji zajímavé kapely, tak si dáme právě Coast Kid.

0: Nedílnou součástí každého velkého festivalu je samozřejmě gastrostránka. Jak můžete vidět, i na Rock for People je o lidi postaráno. My zrovna točíme u stánku, kde dělají jako strašně velké langoše. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Tak prosím tě, kolik toho uděláte za ten festival?
1: Za festival uděláme kolem 6000 langošů. Vychází to zhruba přes 1000 denně.
0: Přes 1000 denně. A vy osobně si dáte langoš po jak dlouhé době?
1: Myslíte potom, jo?
2: No.
1: No, po dlouhý době. Sníme jich tady tak 2-3 denně v rámci nějaký svačiny, takže myslím, že na ně budu mít chuť až tak za 2 měsíce, no.
0: A když začíná příprava na takový festival, třeba kdy osobně se dostáváte do té finální fáze příprav?
1: Já bych řekl tak 2 týdny před festivalem, protože to musí být zkompletovaný a no, asi tak.
0: Nějaká tajná receptura?
1: Dělat je dobrý, z poctivých ingrediencí a hlavně hodně velký.
0: Dobře, tak děkujem, mám určitě chutná, díky moc.
1: Děkuju.
0: No a my pojďme na další muziku, dáme si zase další kapelu, která v minulosti udělala velké věci na festivalu Rock for People.

0: Jsme zpátky v rok speciálu, který dneska natáčíme přímo v dějišti 31. ročníku festivalu Rock for People. A já jsem moc rád, že si čas udělal i Michal Tomes, zakladatel. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po roce. My to točíme pátý den, poslední den, ale ještě do toho před námi spousta, včetně vystoupení Iron Maiden. Ale nicméně, kdybyste měl zatím zhodnotit ty 4 dny, jak to vidíte letos?
1: To je právě tyhle rozhovory, by se měly točit na začátku, když je člověk čerstvý a nemá za sebou právě ty 4 dny plný deště a nějakých jako extrémních podmínek, na který nejsme běžně zvyklí, ale i tak musím říct, že vlastně jsem nadšený, jo, protože tým teda, ten zažívá opravdu perný chvilky, ale makají úplně na 100%, ale návštěvníci hlavně, ty jsou úžasný, ty si to prostě užívají bez ohledu na to, jestli na ně prší, nebo teďka trošku fouká zase, ale prostě baví se a to je vlastně to, proč se člověku vždycky naléze zpátky ta energie, protože to je vlastně nádherný.
0: Tady už spousta lidí přijelo den předem, letos pro ně byl připravený taky takový trošičku koncert, vlastně už v úterý, takže tak. Nová tradice, už to bude 6 dní Rock for People.
1: No, jako, myslím, že budeme spíš zkracovat, než prodlužovat. Jako, na příští rok jsme ohlásili, že budeme jenom 4 dny a doufám, že nám to nic nezmění.
0: Pro vás osobně letos bylo tady nějaké překvapení, nějaká kapela, která vás potěšila?
1: No, určitě, já jsem vlastně i taky, jako, protože dramaturgii dělají i mladší kolegové a občas se tady objevují kapely, které i já jako vlastně rád objevuju, takže já třeba z té české scény jsem tady viděl zpěvačku Marie April, která mě totál jako vranula, jaká je skvělá, vůbec jsem netušil, že na české scéně se pohybuje někdo takhle šikovnej. A vlastně těch kapel, co jsem náhodou viděl jednu, dvě písničky, a byly úplně super, tak těch jsem viděl jako minimálně 10.
0: No a my se můžeme trošičku i věnovat roku 2027, protože včera tady proběhlo velké oznámení, první headliner, Blink-182 za mě, obrovské jméno. A zase vlastně, když já to vemu osobně, byli ten Linkin Park, letos Limp Bizkit, Blink-182, za mě to je ten návrat nostalgický na ten přelom nového milénia.
1: Jo. Takže já myslím, že to je kapela, která Rock for People jako velice patří žánrově a že ten publikum vlastně jako velmi zatím oceňuje, že tady v nás budou. Oni tím oznámili Rockin' Park, Rock am Ring a my jsme vlastně jako další festival, takže zvážíme si toho, vlastně je to taková i jako premiéra pro nás, protože doposavať se nám nikdy nepodařilo na stávajícím ročníku oznámit kapelu na budoucí ročník, což mnohdy jsme je měli rozjednaný, ale to potvrzení třeba přicházelo později, tak teď se to povedlo poprvé udělat, takže je to taková po 31 letech premiéra.
0: Těšíme se i na další kapely, které budou oznámeny, možná třeba kdy můžeme čekat další nějaké oznámení?
1: Já myslím, že to bude tak přicházet jako v průběhu konce léta, podzimu, jako tam budou ty vlny oznamů určitě jako narůstat.
0: Takže my se těšíme. My si Blink-182 tu dáme v rámci takového nalákání na rok 2027. A já vám moc děkuji, že jste si udělal čas. Díky za festival.
1: Taky,
0: a budeme se těšit.
1: Děkuji.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.